0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Faktor.
2: Zlepši si náladu.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Hit Radio Faktor.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: Že by ten hnědej...
8: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
9: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
10: Hele, Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
11: Do Englu v Kaplici.
10: Do Kaplice.
11: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl tě ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
10: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
12: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
14: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
13: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
14: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
15: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
16: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor k blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
17: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
18: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
19: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Rozležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: XXL výprodej v online shop.cz.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600.
4: 702 279 600.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize vybrala o 600 milionů korun víc. Veřejnoprávní médium loni vybralo na poplatcích bezmála 6,5 miliardy korun. Růst přineslo zvýšení poplatku na 150 korun a rozšíření okruhu plátců. Počet poplatníků vzrostl na téměř 3,5 milionů domácností. Letos ČT očekává výnos kolem 6,8 miliardy korun. Budoucí financování ale může změnit plánovaný přechod pod státní rozpočet. Kuvajt uzavřel vzdušný prostor po íránském útoku. Íránská armáda oznámila, že útočí na americké základny v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. V Bahrajnu zněly sirény kvůli hrozbě dalšího útoku. Úřady zatím nehlásí oběti ani škody po nejnovějších úderech. Jde o další eskalaci konfliktu po amerických a izraelských útocích na cíle v Íránu. Čeští fotbalisté dorazili do mexické Guadalajary, kde odehrají svůj první zápas na mistrovství světa proti Koreji. Z Dallasu letěli necelé 3 hodiny a po příletu je přivítalo asi o 10 stupňů chladnější počasí než v Texasu. Ještě dnes večer místního času absolvují svěřenci trenéra Miroslava Koupka předzápasový trénink. Zítra ve 4 ráno jim budeme držet palce. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Lipno na začátku léta trochu bojuje s obavami turistů. Někteří ubytovatelé hlásí rušené pobyty zřejmě kvůli informacím o sinicích ve vodě. Hygienici ale říkají, že voda je teď ke koupání v pořádku. Nejlepší hodnocení má Černá v Pošumaví. U Horní Plané a Lipna nad Vltavou je kvalita jen mírně zhoršená. Podle odborníků je dobré sledovat hlavně aktuální rozbory. Počasí ke koupání ale dneska rozhodně nebude. Měříme jen 15 až 18. Čeká nás oblačnost s přehánkami a odpoledne místy dorazí i bouřky.
10: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já to tam vždycky zapomenu.
2: Ty jsi to zase nevyměnil.
1: Já to zase nevyměnil. Dámy a pánové, krásné ráno, 6:02, vás vítáme u snídaní šampionů. Vítejte v pánském klubu, dneska jsme v oslabení.
2: Je to tak a budeme i zítra, pokud se nepletu.
1: Budeme i zítra, takže tohle bude chlapský ranní diktát, tak my vám moc děkujeme, že tu jste s námi, no a uděláme si to hezky, pustíme Beautiful Day, to se hodí na start. Čtvrteční snídaně šampionů, tady jsou Jutučka, hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Na Beautiful Day budeme muset počkat někdy do příštího týdne, kdy se vrátí léto. Posloucháte Hit Radio, YouTubečka, 6 hodin, 6 minut. Michal a David s vámi, dobré ránko. Mě by zajímalo, jaká je ta první věc, kterou uděláte při příchodu do práce. Co, Davide, co je to první? Ty chodíš dřív než já, tak co je to první, co uděláš, když sem přijdeš?
1: Tyjo, já jsem vždycky ještě tak strašně rozespalej, že si to asi tak na první dobrou nevybavím. Aha. Světla nerozsvícím, protože tady máme fotobuňku, takže prostě jenom sednu za počítač, napíšu heslo a jdu na to.
0: Tak, já vlastně, když přijdu, tak přijdu k počítači a nastavím tady všechny ty věci, aby to tady fungovalo, aby to hrálo. Ale já jsem tady totiž našel, proč se o tom bavím, jo? Že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic. Jo? Je tam hromadný rituál ve vaření kafe, obejít kolegy musíme a nachystat třeba počítač, pokud pracuješ v kanceláři, nebo případně nějaký stroj.
1: To je zajímavý. My jsme teda v tomhle případě výjimkou, protože máme 6.07 a už jakoby v uvozovkách něco děláme.
0: No, já jsem přijel v 5.56. Jo, takže to znamená, že bych měl teďka ještě jako fora, ještě jako pohodu, jo. Ale my jsme tady v plném pracovním nasazení. No tak mě nás zajímalo, jak to máte vy, jak to vypadá u vás, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak jak jste zvyklí, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jaká je ta úplně první věc, kterou uděláte při příchodu do práce.
1: Číslo. Třeba navádíte zrovna Hit Radio.
0: Tyhle zprávy, za ty bychom byli moc rádi, kdyby se tam objevili, tak napište na 777-937-777. Za chvíli se k tomu vrátíme, teď posíláme další muziku. Tohle vás bude bavit Maroon 5, Cardi B na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Takhle pohodově startujeme čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Bavili jsme se o tom, že podle průzkumu produktivity většina lidí po příchodu do práce prvních 15 až 30 minut nedělá vůbec nic, což není váš případ. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a co je ta první věc, kterou uděláte hned po příchodu do práce. Startuje minuta šampionů teď. Wendy Písek jezdí do práce dřív a dává si s kolegyní ranní snídaní, takže náš rozjezd je velmi super. Pavel Nevšová postaví vodu na kávu a dají si kávu s kolegou. Dana Hradec umeje si ruce z MHD a otevře okna. Martina Praha první, co udělá, je, že si dá vařit vodu na kávu a zapne počítač. Markéta Litvínov vezme papíry, jde nastartovat autobus a pak káva. Květa Děčín otevírá od 8, v práci je od 7 a hned po příchodu popadne koště a vysavač a uklízí. Michal Jesenicko, do práce chodím o 20 minut dřív, abych si stihl udělat kafe a nachystat auto a vyjet přesně podle jízdního řádu. Lucka Hranice, opravdu první věc, kterou udělá v práci, je, že zapne rádio a pak dá zrní andulce, kterou má v kanclu. Ondra Bohumín, rádio nám běží 24/7, protože nejde vypnout, takže hned jako první věc zapínám kávovar. A teďka si říkám, jestli toho lituje.
1: To jsem zrovna chtěl říct. Visí tady ve vzduchu jeden velký otazník. Kdyby neběžilo vypnul, nebo kdyby šlo vypnout, vypnul bys ho?
0: Mě zajímalo, proč nejde vypnout, jo? Jestli, já jsem zažil jednu firmu, že to rádio bylo hrozně vysoko a nedalo se na tu zásuvku dosáhnout a opravdu tam jako jelo furt, jo? Mm-hmm. Že nešlo ani přeladit. Já to chtěl zkusit, byla tam jiná stanice, nešlo to. Takhle, těch zpráv od vás přišly další stovky, my vám strašně děkujeme, akorát to nestihneme, bohužel přeci všechno, my si to tady projedeme. No a co posíláme pro vás všechny, ať už děláte při příchodu do práce cokoliv, tak to je další muzika, tohle vás bude bavit. Taylor Swift, The Fate of Ophelia a za malou chvíli se staví taky Tayo Cruz, Break Your Heart, tady na Hit Radio, 6 hodin, 13 minut, hezké ráno.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Ladíte snídaně šampionů, to nám dělá obří radost. Tayo Cruz, Break Your Heart, 6 hodin, 20 minut. No a dnes startuje světový šampionát ve fotbale. Dnes v 9 večer hraje, a opravně Davide, Mexiko a Jar.
1: Nemám co opravit.
0: Je to tak. Dobře, pamatuju si to správně. Přiznám se, David mi to řekl před tím vstupem. Takže Mexiko a Jihoafrická republika. Nicméně, co je pro nás teda zajímavější, tak to je zápas, kdy na trávník nastoupí naše repre proti Jižní Koreji.
1: Je to tak. Zápas startuje zítra ve 4 ráno.
0: Ve 4 ráno, tak to budeme muset vstávat. Ale vem si, napadlo mě, ten, kdo je třeba na noční, tak když to začíná ve 4, tak poslední dvě hoďky stráví na tajňáka s telefonem v ruce a zapnutým fočusem.
1: No vlastně všichni máme tak trošku štěstí, pokud nás právě teď v 6.21 posloucháte, protože je velká pravděpodobnost, že stáváte stejně jako my, velmi brzy, takže si nebudete muset přivstávat o tolik.
0: To je pravda, to je pravda. Nicméně, co je taky tady jasný, takže všichni fotbaloví fanoušci, čeští fotbaloví fanoušci, jsou už taky na svých místech. Všichni jsou už v Mexiku.
1: Buenos dias, já taky. Je to tak, utkání mezi Českem a Jižní Koreou hostí Guadalajara.
0: Guadalajara. Mě vždycky bavilo, když se o tom bavíš ve zprávách, že to krásně už umím vyslovit. Říkám si, že se nepřeře. No, já mám problém, no. Prostě tam na to G, jo. Nicméně jeho korejský tým se izoloval od médií, ale jejich tisk vzkazuje, že naši kluci vedle jejich hvězd vypadají jako chudí příbuzný, jo.
1: No. Já tady koukám zrovna chudí. Na zprávu.
0: Chudí, ale o metr vyšší, no.
1: To je pravda, já tady zrovna koukám na zprávu. Sebevědomý trenér Korejců před bitvou proti Česku. Jsem přesvědčen, že vyhrajeme.
0: Nafrděný, ne, nějaký.
1: Přesně tak.
0: Co si myslí, jako...
1: My vyhrajeme.
0: Co si myslí, jeho Korejec. Takhle budete zítra ráno koukat ve 4? Pokud ne, tak budete mít nás, protože my vám to pak ve snídaní šampionu vyřídíme. Jak jsme ty jeho Korejce vyklepli, jo? Ať si moc nemyslí, hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
11: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
12: Co si koupíš?
13: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melov proti Víně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo proti Vín a Strakonice.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
10: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu v Prachaticích, v ulici Požárníků, probíhají stavební práce, počítejte s omezením, raději nohu z plynu.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Faktor.

0: Tohle jsou Mirai, tohle jsou oči. A tohle je taky čtvrteční Hit Radio s vámi Michal Knejp, David Jož, hezké ráno a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Rock for People pokračuje i přes nepřízeň počasí. Hlavní hvězdou dnešního programu budou Limp Bizkit, kteří se na festival vrací po 10 letech. Skupina už v minulosti v Hradci hrála, její vystoupení ale přerušila silná bouře. Ani dlouhé cestování autem na dovolenou nemusí být úplná tragédie. Podle odborníků se stačí na cestu dobře připravit. Doporučují časté pauzy, protahování a taky dobrý playlist.
0: No tak třeba nás právě teď posloucháte někdo, kdo právě teď vyrážíte na dovolenou autem a mizíte z propršený republiky směr na jih. Chápeme, rozumíme, no tak o muziku, o playlist se vám postaráme a to dokud nás signál kousek za hranicema nerozdělí. Nicméně i v zahraničí můžete naladit vaše Hit Radio přes apku Radia.cz a to si myslíme tady s Davidem, že je naprosto all right.

Where you are, Hit Radio, Niko Santos, ať jste kde jste, díky, že ladíte. Dobré ráno v 6.39. Už jsme se o tom bavili, připomeneme ještě jednou, dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy se ho můžete vychutnat na nové televizi. Vyhrát můžete OLED telku Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jediné, podělte se s námi na webu hitradio.cz o vaši nejhistoriku ze stěhování a už v zítří

0: Nejlepší snídaní šampionů jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku někdo vyhraje. A můžete to být právě vy. No a kdyby vám náhodou neklapla televize, máme pro vás ještě další tip na výhru. Ono to stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velký výdaje. Proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí do prolížeče zadat mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe kontakt.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolyhrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz. Partneři jsou Národní sportovní agentura, Czech Tourism, statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a statutární město Prostějov.
6: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
10: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
11: www.projektantbudoucnosti.cz.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu?
15: Barvu? Je tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku v provozu, v Českých Budějovicích v Reslově ulici probíhá stavba lešení, počítejte s omezením.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Opět Radeček, Mária Čírová, vloupám se, tohle je Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno vám přeje Michal a David. Máte služební auto nebo máte auto na operák? Tak obojí má extrémní výhody, buď jenom tankujete, nebo v případě auta na operák, k tomu platíte nějaký měsíční bakšiš navíc. No jo, jenomže my se k těm autům chováme jako tržení z řetězu. Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
1: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
0: To je pravda. To je pravda. Tak máme tady report o stavu vracených aut z leasingu, jo, různých služebních aut. Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů. Jo, taková je situace. A já to teda chápu, já se musím přiznat, Davide, jo. Asi 8 let zpátky mě kamarád poprosil, jestli bych mu z Prahy do Vrchlabína odvezl od jeho známého podlahu. Mm-hmm. Jo. Že toho moc není, říkám jasně, tak na západě Prahy jsem to naložil. A třeba po 10 minutách, co jsem vyjel, jsem toho začal litovat, jo. To auto brutálně sedělo. Škrtalo až, jo. Byl pátek odpoledne, takže totálně ucpaný město a měl jsem tu odvahu jenom, že jsem to dovezl k sobě domů na druhou stranu Prahy a tam jsem to vyložil, jo. Chtělo se mi fakt brečet, já jsem fakt chtěl vystoupit, ale jsem chtěl od toho auta odejít, takže chápu, pyšnej na to nejsem a jestli se ptáš, Davide, ano, bylo to firmní auto.
1: Zrovna jsem chtěl říct, doufám, že jsi měl firemní auto.
0: Ano, bylo to firemní auto, už bych to teda neudělal, to bylo opravdu blbost, jo. A mě by zajímalo, co nejdivnějšího jste v autě vezli vy. Takhle, Jasmin tady není. Tak podle mě její auto vypadá jako pojízdná parfumérie a sekáč dohromady. Tam to je jasný. Ty jsi něco, ves něco divného v autě někdy? Třeba podlahu nebo tak?
1: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo. Krásně to auto sloužilo.
0: Takže stěhovák. Nicméně, asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
1: Nechám se podat.
0: Firemní oktávka.

0: is falling down.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
5: Kdo šetří, má za 3.
6: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
5: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
6: Zítra ušetříme.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
7: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Cukrovka stojí zdravotnictví až pětinu veškerých nákladů, tedy kolem 120 miliard korun ročně. Nemocí trpí přes milion lidí a jejich počet dál roste. Do roku 2030 může dosáhnout 1,3 milionu pacientů. Jen asi polovina léčených má cukr pod kontrolou, což vede k vážným komplikacím i invaliditě. Ministerstvo zdravotnictví a lékaři proto připravují dlouhodobý plán prevence a léčby do roku 2035. Bill Gates vypovídal před vyšetřovací komisí o svých kontaktech s Jeffrey Epsteinem. Uvedl, že tehdy plně nechápal rozsah jeho zločinů a stýkal se s ním kvůli získávání financí pro charitativní projekty. Podle agentury Reuters také řekl, že ho Epstein vydíral kvůli jeho mimomanželským vztahům. Epstein, odsouzený sexuální delikvent, zemřel v roce 2019 ve vězení. Trumpova politika komplikuje mistrovství světa, přísná imigrační pravidla USA zasáhla i fotbalový šampionát. Americké úřady odepřely vstup somálskému rozhodčímu i fotografovi irácké reprezentace. Iránský tým se potom kvůli omezení musel ubytovat v Mexiku, protože v USA nesmí přenocovat. Problémy s vízy mají také fanoušci. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Budějce si teď kreslí budoucnost na desítky let dopředu. Nový územní plán počítá s rozvojem města až na 135 tisíc obyvatel, novým bydlením, dopravou, zelení i místy pro vyšší budovy. Od včera je k návrhu výstava v KD Slavie a 25. června tu bude i veřejné projednání. Jak píše iDnes, připomínky pak můžeme posílat do 10. července. Končím počasím, dneska oblačno až zataženo s deštěm, místy dorazí i bouřky, uklidní se to na večer a naměříme do 18.
13: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
14: Dnes éter Hit Rádia ovládli dva muži. Michal Knejp, David Jošt, dneské ráno.
15: Ahoj všem i ženám.
14: Ahoj i ženám. No, Jasmin nazvala holinky a vyrazila na festák Rock for People, tak zdravíme do Hradce Králové, samozřejmě vás všechny, kdo právě teď hladíte, a přejeme fantastické čtvrteční ráno. Teď další muzika, tady pan Sheeran.
16: Hit

0: 7 hodin, 6 minut, Hit Radio, Ed Sheeran, Shivers. Krásné ráno. Pohádali jste se někdy s vaším partnerem, že jste měli chuť do něčeho praštit? Mm-hmm. Máme tady příběh, borec to vzal doslova a po domácí Itálii zdemoloval platební terminál v tramvaji a na policii pak řekl, že potřeboval vybít vztek po hádce s přítelkyní. A tak by mě zajímalo, jak to vypadá u vás? U vás, když se doma s vaším partnerem pohádáte, jak to vypadá u Davidu, když se náhodou, jakože se nehádáte, ale když náhodou nějaká taková přestřelčička tam vznikne, jak to vypadá? Představ si tu situaci.
1: Snažím se ty emoce držet pod kontrolou.
0: Ano, ale?
1: Ale někdy se mi to úplně nedaří.
0: A rozflakáš něco, nebo prostě se jenom zdejchneš?
1: Spíš se jenom zdejchnu a potřebuji jenom upustit páru.
0: To máme stejně. To je takovej ten osvědčený způsob za mě, jak ze sebe dostat nějaký případný vztek, když bouchnou ty saze, tak buď se zdejchnu, buď se zavřu vedle, nebo třeba si sednu do auta a jdu se projet.
1: Nebo se třeba vykřičíš.
0: Jakože na toho partnera, anebo že jdeš na balkóna. Proletáři!
1: Třeba.
0: No tak zajímalo by nás, jak to vypadá u vás, kdo nás sladíte, když se pohádáte. Vlastně, pojďme najít to nejbizarnější nebo to nejdražší, co jste kdy v Amoku pohádce s partnerem rozbili nebo zničili.
1: To jsem zvědavej.
0: To by nás zajímalo, jestli se k tomu přiznáte. Může to být naprosto anonymní. Případně, jak vypadá vaše hádka, když se... Jak to uklidníte, jak tu situaci vyklidníte, jo? Ať máte na výběr víc možností, tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to pošlete klasicky zprávou a my se na vaše příběhy moc těšíme. Ella Henderson, Rudimental Alibi, další parádní muzika pro vás, 7.08, hezké ráno.

0: Bude 7:15, vy ladíte čtvrteční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno, domácí hádka, muž, žena. Borec odešel, v tramvaji rozbil platební terminál, protože si prý potřeboval vybít vztek. Tohle se stalo a chtěli jsme po vás, ať se přiznáte, co nejbizarnějšího, nejdražšího jste kdy v amoku po hádce s vaším partnerem rozbili. No a podle vašich zpráv to vypadá, že i u vás občas vládne pořádná Itálie. Několik zpráv, několik hlasovek. Tak začneme třeba tou od Hanky. Ahoj kluci, nehádáme se, v hádce se kolikrát řekne to, co už nejde vrátit. Vezmu raději Hafana na procházku a vypadneme, po návratu dáme kávu nebo panáka a popovídáme si.
1: Nádherný.
0: Ideální stav. Taky píše Eva, jednou mě ex opravdu naštval do ruda, tak jsem začal ve vsteku po něm házet, co mi přišlo pod ruku, talíře, skleničky a přitom jsem ještě na něj křičela, že si kvůli němu rozbijím výbavu. Tak asi tak. Další zpráva od Ivči. Dobré ráno, no tak já rozbila futra, jelikož jsem třískla s dveřmi a ulomil se tam kus. Ale bývalý si zlomil ruku, jelikož praštil dveří a neuvědomil si, že to jsou ještě ty pevné dřevěné. No jo, karma. Další zpráva od Lucky. Dobré ráno, můj ex jednou vzal talířem o zeď a pak prorazil pěstí dveře. Bylo zajímavé pak sledovat, jak majiteli bytu vysvětluje, co se stalo. Ale vždy po větší hádce měl potřebu balit si věci a sedat do auta. A to bylo něco na moje nervy.
1: Škoda, že neřekla, jak to teda nakonec vysvětlil tomu majiteli.
0: Já si myslím, že to vysvětlil, já nevím, že možná na těch papírkách, kterýma to vysvětloval, byl Palackej a tady Destinová. Tak máme tady taky pár hlasovek, tak začneme tou od Karol.
2: Krásné ráno, tady Karol. Já nevím, jestli vás potěším, ale my se s partnerem absolutně vůbec nehádáme. Nikdy jsme se nepohádali a jsme tak nějak jako v chillu neustále, takže se těším, až tady uslyším nějaké ty zajímavosti.
0: Tak zajímavosti už proběhly a taky tady máme hezkou hlasovku od Lenky.
3: Krásné dobré ráno, tak já tady teďka jedu autem a jedu se svojí 85-letou maminkou a ta si zrovna vzpomněla, že před taťkou když si rozflákala hrnek, že prostě vsteky před něj mrskla hrnek. Ale asi to máme v rodě, protože já si pamatuju, že kdysi jsem hodila po svým ex-manželi talíř. Omlouvám se, ale opravdu tenkrát měla jsem nádobí ještě kdysi za krále Klacka nebyly myčky. A já jsem prostě tenkrát vsteky, hádali jsme se. A já jsem vzala ten talíř, jako ten létající talíř prostě a talíř letěl. Je pravda, že se nic nestalo, talíř proletěl okolo jeho hlavy a rozbil se o kuchyňskou linku. Ale ono vždycky to udobřování je takový milý. Takže hezký den a nepleťte si talíře s létajícím talířem. Čau, Lenka.
0: Jsem chtěl říct, že obdivuju odvahu chlapů, který se hádají se ženou, která stojí v kuchyni. No, a má v ruce různé nástroje, které může vrhnout. Nicméně, líbilo se mi, jak řekla Lenka, a s tím souhlasím, že na hádkách je nejkrásnější to usměřování.
1: Amen.
0: Amen, hezké ráno.

0: 7.20. Alvaro Soler, tohle je čtvrteční Hit Radio snídaní šampionů. Vy nás moc bavíte a my za to děkujeme. Ještě tady přečtu jednu zprávu, kterou napsala Blondies. Ahoj, já jsem byla zamlada v hádkách poměrně Italka. Po partnerovi jsem hodila vázu anebo kosmetickou taštičku, což mě mrzelo, protože jsem trefila topení a všechny pudry a stíny se mi rozsypaly.
1: Ajajaj.
0: Ale nejlepší pro mě byly hádky v autě, když jsem řidič já, tak jsem řekla, ať si vystoupí. No a pak to došel, asi 20 kilometrů. Hezký den, Blondies. No tak děkujeme za zprávu a vy, kdo jste teďka v autě, my víme, že nás tam ladíte, tak bez hádek, ať nejdete pěšky, jo. Za malou chvíli vám řekneme, jak to na silnicích vypadá, bude aktuální doprava a taky... Tady vykouzlíme nějakou další parádní muziku, konkrétně Lady Gaga a Abrakadabra. Zastaví se Ivana Stovky, no a potom budete taky soutěžit o další vstupenky na Vysočina Fest v Rychle 500, tak si to nenechte utéct. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu.
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
6: V Ternu nyní v akci. Tuzemák Jindřich Ohradecký. Půl litru s aplikací Ternotrefa za 99,90. Magnézia přírodní 1,5 litru za 13,90. Ryze české Terno.
7: Mine chlepek.
8: Otužuj se.
9: Ber hořčík.
10: Zkus půst.
8: Víc bílkovin.
11: Méně cukru.
12: A adaptogeny.
13: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
14: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
15: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
16: www.elvaprofi.cz.
15: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
17: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
18: Na pohádkovém koberci?
19: Přímo do pohádky koberců.
18: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
19: To jsou kusové koberce z celého světa.
18: Metrážové koberce a běhouny?
19: Kvalitní PVC v rolích?
18: Či vinylové a plovoucí podlahy?
19: Odborné poradenství?
18: Profesionální podlahářství?
19: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
18: Více na koberce.strnad.cz.
19: Pro každého dobrá rada?
18: Podlahu vždy od Strnada.
5: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: A
1: Teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák.
11: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na silnici z Českého Krumlova na Rožmberk nad Vltavou, za Zátoňskými dvory, na mostě přes potok je silnice uzavřená, rozhodně jeďte jinudy.
12: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Faktor.

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 12 andělé v 7.32, krásné ráno s vámi Michal Knejp, David Jošt a David pro vás má opět ranní update. Pojďme na to. Ranní
1: update. Do módy se vrací starověká wellness metoda, takzvané pravilo, při kterém jsou lidé zavěšováni na lana za končetiny. Celý proces přináší nejen fyzickou úlevu, ale taky hlubší propojení těla a mysli. Pradu nosí ďábel a taky astronauti. Italský módní dům představil svůj oděv se speciální vnitřní vrstvou, který budou nosit astronauti NASA mířící na měsíc. Značka tak dosáhla svého dlouhodobého cíle, že se stane prvním luxusním módním domem, který prorazí ve vesmírném průmyslu. Telefonování za jízdy odpovídá podle odborníků stavu opilosti. Používání mobilu v ruce během řízení výrazně snižuje pozornost řidiče. Podle expertů může být dopad na soustředění srovnatelný až s hladinou 2,5 promile alkoholu v krvi.
0: Počkej, 2,5 promile, to je strašně moc, ne? To už nemůžeš ani vnímat, ne?
1: Strašně velký množství. Samozřejmě záleží třeba na tom, jak jsme zvyklí, nebo jakou máme tělesnou hmotnost. Odpovídá to třeba 5 až 7 pivům. A je už u něj těžké riziko opilosti, zvracení, výpadky paměti, ztráta koordinace.
0: Jak to tak poslouchám, tak si říkám, jestli není lepší normálně řídit a pak ten telefonát vyřídit.
2: V klidu. Pipka, že?
0: Pojďme soutěžit. Rychlá pětka, 4 lístky na už 12. ročník Vysočina Festu. To tady máme pro někoho z vás, tak pokud byste chtěli vyrazit zadáču na tenhle festák, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.37 a to je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na Vysočina Fest, každý den 4 kousky. Těšit se můžete třeba na kapelu Lucie, na Miraj, Činasky, Staví se divoký byl, bude tam i Ben Kristovo, Mac 21.
2: Už 12. ročník.
0: Už 12. ročník, pozor. A to od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru. No a s námi ve vysílání je Jarka. Jarko, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
0: Hezké ráno, Jarka z Kozlan u Třebíče. Jarko, už jsi někde byla na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
3: No, už jsme byli, tak myslím, že tak aspoň 8krát.
0: Ty bláho, 8krát. Tak po 9., že byste vyrazili a zadarmo, co ty na to?
3: No tak to by bylo skvělý.
0: No tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jarko, která česká zpěvačka naspívala hit Sladké mámení?
3: Helena Vondráčková.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik hodin mají 2 dny?
3: 48.
0: Mm-hmm.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
3: Itálie, Řím.
0: Řím je správně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Co je zítra za den?
3: Pátek.
0: Ano. A poslední pátá otázka. Kolikátý ročník Vysočina Festu se letos koná?
3: 12.
0: Jarko, 12. A ty tam jdeš po 9.
3: Paráda.
0: Tak slyším, že máš radost. Slyšíme s Davidem, že máš radost. To jsme moc rádi, takže 4 vstupenky jsou tvoje. Nemůžeme se nezeptat, s kým vyrazíš. Nebo s kým takhle vyrážíte jako opakovaně?
3: No, jezdili jsme s manželem a s dcerou.
0: Mhm.
3: Teď už je dceři 17, takže teď už vezme možná nějakou kamarádku nebo kamaráda.
2: Mm-hmm. Mně se líbilo, jak Jarka u každé odpovědi měla intonačně takový malý otazník, jakože se nebyla jistá, ale u pátku tam byla naprosto suverénní.
0: Přesně, páteček víme všichni. Tak Jarko, 4 stupenky posíláme, moc si to užijte od 2. do 2. července v Jihlavském amfiteátru. Lucie, Miraj, Činasky, Divoký byl, Ben Kristova, Omek 21 a hromada dalších, bude to parádní. Tak děkujeme a přejeme hezký čtvrtek.
3: Já taky hrozně děkuju a jsem šťastná, díky.
0: To jsme rádi, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
0: Ahoj. A zítra poslední 4 lupeny na 12. ročník Vysočina Festu opět o 7:30 tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Za malou chvíli 7:45, dáváte si čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal a David, přejeme krásné ráno. No a nejenom, že pro vás máme každý den spoustu parádní muziky, ale taky hromadu soutěží. No a další soutěž, která by vás mohla bavit, je soutěž Hit, který se vyplatí. Funguje to tak, že pokud máte nějaký oblíbený song, který 100% máte, který třeba aktuálně nemůžete vyhnat z hlavy, tak když nám ho napíšete na web hitradio.cz do registračního formuláře a pak ho během víkendu uslyšíte ve vysílání Hitradia a do 10 minut zavoláte na 800 937 937, tak máte velikou šanci vyhrát parádní chytré hodinky Garmin, dětské hodinky Garmin v hodnotě 7,5 tisíce korun. Tak pokud byste se chtěli zapojit, komplet detaily, podrobnosti najdete na webu hitradio.cz a třeba je tohle váš oblíbený song. Stejně jako nás tady ve studiu Šabůzí, to zde ve milujeme, Bar Song.
1: Zatím nevolejte. Zatím nepište.
0: Ale klidně ho běžte napsat na web hitradio.cz, pokud je tohle ten váš favorit. Nicméně tenhle favorit za malou chvíli zahraje tady u nás na Hitradiu. Staví se i Katy Perry a přidáme aktuální dopravu. Info pro vás, kdo nás sladíte za volantem. Hezké ráno.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.

0: ubytovny jsou, hej!
1: Hej,
0: kamarádi! EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Pracujte s těmi, kterým se daří.
3: Pracujte s těmi, kteří rostou.
2: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
3: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
2: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
3: Více na www.pracevgpn.cz.
4: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Prachaticku mezi Smětčí a Chvalšinami u odbočky na Březovík. Bouralo osobní auto s kamionem, projedete s omezením, raději tam nohu z plynu.
9: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
10: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle je vlastně taková definice počasí za poslední měsíc, hot and cold. Posloucháte Hit Radio Katy Perry 7.55, dobré ráno, dnes startuje svátek všech fotbalových fandů. Ano, mistrovství světa ve fotbale, které jsme si my jako Česká republika naposledy užili v roce 2006, takže bychom to po dvou dekádách zopakovali.
1: Je to tak, na tady ten okamžik jsme čekali dlouhých 20 let. Já ještě připomenu, že tehdy v Německu v roce 2006 jsme se zúčastnili skupiny E po boku Itálie, Ghany a Spojených států a přesně v tady tom pořadí ta skupina skončila, nakonec Česko zůstalo na třetím nepostupovém místě se třemi body. Takže doufám, že letos to bude úspěšnější.
0: No, nicméně taky svět byl úplně jiný v roce 2006. Žádný sociální sítě, že jo, mobily, volání drahý, lidi si četli v tramvajích, autobusech noviny. Co dál? Taky si lidi posílali řetězový maily ještě, určitě pamatujeme. Na vyzvánění jsme měli Crazy Froga.
1: Je fakt, že i hudba byla trošku jiná.
0: A právě hudba rok 2006 nám dal hromadu parádních songů. Ano, už je to 20 let. Shakira, Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Taky něco tanečního. Na tanečních parketech fungovalo nejlíp tohle.
1: Myslím, že funguje dodnes.
0: Tohle funguje dodnes. Tohle hraju dodnes a lidi to baví. Lidi to baví. No a co taky dost funguje dodnes je tenhle song z roku 2006. No jo. Gnars Barkley. Crazy. Taky tohle je 2006, 20 let zpátky. Je to neuvěřitelný takhle, nebudeme tady plakat nad tím, jak ten čas utíká, protože prostě s tím nic neuděláme, ale můžeme se hezky zabavit u tohohle songu a do toho roku 2006 se aspoň na chvíli vrátit. Na Hit Radio, Gnars Barkley, Crazy, chvíli před 8. Hezké ráno.

0: Hit Radio. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: S Vianney k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. S Vianney, srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Evropa přestává vnímat Spojené státy jako spojence. Průzkum Evropské rady pro zahraniční vztahy ukazuje výrazný pokles důvěry Evropanů v USA. Ameriku jako spojence vnímá už jen 11% respondentů, před půl rokem to přitom bylo 16. Většina dotazovaných nevěří, že by USA Evropě v případě krize přišly na pomoc. Současně roste podpora vyšších výdajů na obranu a snížení závislosti na amerických zbraních. I když se české domácnosti učí fixovat ceny energií, řada lidí nechává své účty za zemní plyn a elektřinu pořád plynout. S tímto přístupem ale zbytečně přeplácí, navíc je vhodné pravidelně zvažovat změnu dodavatele. Kolik se dá takto ušetřit, říká Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
13: Nejvíc ušetří ti, kteří elektřinou nebo plynem vytápějí. Běžná úspora se pohybuje v řádech tisíců korun. A nejčastěji mění dodavatelé ti, kteří ušetří oproti v tu dobu, kdy toho dodavatele mění a platnému ceníku toho původního dodavatele, tak třeba 3, 4, 5 tisíc korun.
12: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky, podle odborníků jsou bezpečnější časově omezené závazky. Rusko staví na hranicích s Finskem novou vojenskou základnu, pojmout by měla až 6 tisíc vojáků. Na místě, kde dříve nebyla výrazná vojenská přítomnost, tak vzniká asi 10 kasárenských budov a velitelství. Výstavba začala letos na jaře a podle expertů jde o reakci na vstup Finska do NATO. Základna má být součástí nového 44. armádního sboru a celá oblast se má stát důležitým operačním centrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Lipno na začátku léta trochu bojuje s obavami turistů. Někteří ubytovatelé hlásí rušené pobyty zřejmě kvůli informacím o sinicích ve vodě. Hygienici ale říkají, že voda je teď ke koupání v pořádku. Nejlepší hodnocení má Černá v Pošumaví. U Horní Plané a Lipna nad Vltavou je kvalita jen mírně zhoršená. Podle odborníků je dobré sledovat hlavně aktuální rozbory. Počasí ke koupání ale dneska rozhodně nebude. Naměříme jen 15 až 18. Čeká nás oblačnost přehánka a odpoledné místy dorazí i bouřky.
15: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
16: Dneska je to tady pánská jízda, s vámi Michal a David, krásné ránko.
17: Ahoj.
16: Jasmin, ta je někde v Holínkách na festivalu Rock for People.
17: Prostě ty, co měli přijít, nepřišli.
16: Ty, co měli, nepřišli prostě, no, tak jsme tady my, tak snad vám to stačí, krásné ráno vám všem, kdo nás sladíte. Nicméně 2 dny před prvním koncertem v Edenu vydává Eva Farna nový single a ten si za malou chvíli exkluzivně vychutnáte tady na Hit Radio. Tak nechoďte daleko od rádia, teďka další muzika Nickelback. Hezké ráno.
18: Hit Radio.

0: Lost Frequencies, Eli Due a X Ambassadors Back to You. 8 hodin 10 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko. Asi se shodneme na tom, že Slavice Eva Farna je k nezastavení. Single s Mirajem, vzpomeneš si, ten patří stále mezi nejhranější v rádiích. Track Perpetuum Mobile, trendy na sockách, stejně tak novota Big Mac. No a nejenom tyhle, ale určitě i starší kousky si budete moct užít v Edenu. První ze tří koncertů startuje už za dva dny, v sobotu 13. června.
1: No je vtipný, že jsme tady před chvílí mluvili o šampionátu v roce 2006, kdy se naposledy český výběr na turnej představil. A právě v roce 2006, a to jsme zapomněli zmínit, vyšla taky písnička Měl jsi mě vůbec rád od Evy Farny.
0: Měl jsi mě vůbec rád, kterou známe 100% úplně všichni. Možná o dost mladší jsme na ní tancovali někde, já si pamatuju. Byli jsme na ní v Hradci Králové v Aldisu, byli jsme tam teda největší a asi jediný kluci tenkrát na střední a všude kolem nás malý holky. Eva taky byla mladší, ale Měl s ním vůbec rád funguje dodnes.
1: Je vtipný, že když jsme se bavili o tom, co se za těch 20 let od posledního šampionátu, poslední české účasti změnilo, tak jsme si neuvědomili, že vlastně Eva Farna tehdy vystupovala v hradeckém Aldisu a dneska vyprodává Eden.
0: Přesně tak, třikrát za sebou dokonce. No, my jsme slíbili na začátku hodiny, že vám pustíme její nejnovější song, single Neříkej, co má se stát. Je to o tom naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je totiž v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát. Tohle přesně říká o poselství singlu sama Eva Farna. A zní to sakra dobře. Na tomhle songu spolupracovali Jenda Vávra, René Dank a Ronny Janeček, no a ten poslední jmenovaný se postaral o produkci stejně jako u všech třech posledních singlů. Je to novej zvuk a myslím si, že si na to budeme muset u Evy trošku zvyknout, ale myslím si, že to zvykání nebude trvat dlouho, protože to zní fantasticky. Tak pojďme na to. Neříkej, co má se stát. No a připomínáme, že vy se můžete na velkolepou show v Edenu dostat úplně gratis, protože u Jirky Plnáře mezi 12. a 15. rozdáváme vstupenky, tak nás leďte i po 12. a třeba na tenhle koncert vyrazíte úplně gratis. Eva Farna, neříkej, co má se

chceme jít i

0: Do what I can, don't put the blame on me. To je hlas. Don't put your blame on me. Regenbone Man Human, Hit Radio, 8 hodin 19 minut. S vámi Michal a David a Jasmin tu dneska není a myslím si, Davide, že to je velká škoda, protože Jasmin by nám určitě řekla něco k tomu, že skončila další řada Survivora.
1: No je fakt, že my jsme Survivorem nepolíbení, takže my vlastně víme jenom, že skončila další série.
0: Já jsem to teďka, my jsme to tady právě četli na internetu, přiznám se, bez mučení vůbec jsem nevěděl, že něco takového probíhalo, ale čtu tady, že to vyhrál nějaký oťas, Otík, protože prý uměl nejlíp intrikovat.
1: Tak Otíka známe, nosí ještě pořád ty velký sluchátka.
0: Jo, no tak tenhle Otík uměl nejlíp navigovat zase teda, jo. Nebo nejlíp, no. Pak víš, jak to dopadlo s tím sloupkem. Takhle, co je rozhodně nejdůležitější informace pro nás všechny, pro vás, kdo posloucháte, že nám všem už pomalu končí Survivor. S názvem Pracovní týden, zítra páteček. No jo, to je důležitější. Sean Baker, Hey, Hi, Hello. To budou další hity pro vás. Staví se taky Rose, Bruno Mars a Paté. No a myslíme i na vás, kdo nás sledíte na cestách. Za volantem přidáme aktuální dopravu. Tak hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
6: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve jeho Česká hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz Wimperk.
7: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
8: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
9: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
17: No včera bylo pozdě.
16: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
20: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase z Českého Krumlova směrem na České Budějovice na úrovni Zlaté Koruny. Probíhají stavební práce, počítejte s omezením, moc to nehoňte.
21: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Faktor.

0: My víme, že si to zpíváte. Rose, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu. Aha, 8.31. David má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Elektrokola se stávají rizikem, na silnicích přibývá úmrtí. Podle statistik tvoří většinu obětí starší lidé, u nichž hraje roli nižší zkušenost i vyšší rychlost těchto kol. Odborníci upozorňují, že jarní sezona bývá v tomto směru nejrizikovější, tak opatrně. Český fotbalový dres se ve světě moc nelíbí. Prestižní sportovní web The Athletic hodnotil dresy všech 48 účastníků šampionátu. Český červený dres označil za fádní a udělil mu 46. místo. Naopak nejlépe dopadla africká Ghana. Spotify odhalilo nejčastěji poslouchaného interpreta pro romantické chvíle. Analýza playlistů ukázala, že v hudbě určené pro intimní a romantické situace se nejčastěji objevuje The Weeknd. Data vycházejí ze sestav uživatelů na Spotify po celém světě.
0: To je hrozná blbost. Takže The Weeknd je nejenom král, hitparád, ale i ložnic, jo?
3: Je to tak.
0: Já si nedovedu představit, jak to musí vypadat, když třeba hraje tohle.
3: Velká romantika.
0: Myslíš? A nebo tohle?
3: Má dobrý rytmus.
0: Má rychlý tempo. Jako možná si to dovedu představit u tohohle.
3: Takhle výhoda těch písniček, kromě toho, že jsou romantický, je i, že jsou dost krátký.
0: Jasně. Je pravda, že teda mě by stačilo refrén jenom, ale to počkej, mě by spíš zajímalo, jak teda, počkej, vyzkoumali, že to zrovna posloucháš u milování. To je otázka, to je vlastně na tomto strašidelné.
3: To nepíšou.
0: Nevím, to si můžeme domyslet, no. Takže poslouchají nás ty telefony, nebo ne? Možná se někdo prozradil, co? Nic, pojďme na plnotučnou 90. Enjoy the silence, tohle podle mě poslouchali moji rodiče, proto jsem tady. Připomínáme, že srdcovky si můžete dát u Jirky Plnáře mezi 12. a 13. Hraje jich dohromady 5 plus jednu vaši, tak už teď můžete napsat na 777-937-777, co je ten váš oblíbený song a třeba se ho od Jirky odpoledne dočkáte.

8.40, posloucháte Hit Radio, tohle je čtvrteční snídaně šampionů, dobré ránko. Dnes startuje mistrovství světa ve fotbale a vy si ho můžete vychutnat na úplně nový televizi. Tady u nás na Hit Radio můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun. Jak na to? Chceme za to jedno jediné. A to, když se s námi na webu hitradio.cz podělíte o vaši nejhistoriku ze stěhování a už zítra ve snídaní šampionu jednoho z vás vybereme a tuhle parádní telku můžete vyhrát třeba právě vy. No a takový příběh nám poslala třeba Jitka. Ahoj, když jsem se po rozvodu stěhovala do nového bytu, pomáhali mi dva bráchové, všechno šlo dobře, dokud průvan nezabouchlo dveře a klíče zůstaly uvnitř. Takže přišel geniální plán vlézt dovnitř přes balkon. Bráchové vyšplhali na balkon, sousedi koukali z oken a hlavně jedna důchodkyně odvedle, která to sledovala z pusou do kořán. Dovnitř se dostali, hotovo. Jenomže za pár dní jsem zjistila, že po baráku

0: Kukolové story, že za mnou lozí chlapy i přes balkon, že nabízím sexuální služby. Takže nový začátek, ano, jen s poněkud zajímavou pověstí. No, tak tohle byl příběh Jitky a v případě, pokud vám zítra neklapne televize, tak máme pro vás ještě lepší tip na výhru, protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, proto MND, dodavatel energii, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a tuhle výhru můžete využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu nebo vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování a zanechat na sebe váš kontakt. Tak tvoj.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Dny Marian v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Marian a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
11: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: i se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

do práce, domů, na cesty, prostě všude, kde nás máte sebou, kamrat. Be Mine, tohle je čtvrteční Hit Radio, 8.52, krásné ráno. A ptám se, fandíte fotbalu? Tak pokud fandíte, ale nejste zvyklí stávat brzy a z postele jste třeba vylezli až v posledních minutách, tak zítřejší fotbalový budíček pro vás bude solidní očistec. Zítra ráno ve 4 totiž startuje šampionát pro naše kluky, kdy se to rozdáme s Jižní Koreou a asi se shodneme na tom, že tohle bude brutální útok na biologické hodiny celého národa. Takhle, vy kdo budete zrovna na noční, tak je úplně jasný, že od 4 hodin budete na tajňáka sledovat fočus na mobilu, víme, tak bacha, ať vás u toho nevidí šéf, teda pokud se nebudete koukat s ním. To by byla potom jiná. Nicméně, pokud vás ani fočus nedonutí vstát, tak my s vámi ten zápas v zítřejší snídaní šampionů rozhodně probereme, takže vám nic neuteče. No tak fandíme našim, ať ty jeho Korejce zvládneme a my se tady na Hit Radio ještě neloučíme, zvládneme ještě poslední song čtvrteční snídaně, tohle vás bude bavit, Work From Home, Fifth Harmony a T.I. Dolla Sign. Hezké ráno. I worry about nothing.

0: Fifth Harmony, T.I. Dolla Sign, Work From Home na Hit Radio a tohle už je ze čtvrteční snídaně opravdu vše. Užijte se vysílání Hit Radio i po deváté, spousta parádní muziky je pro vás nachystaná. Dávejte na sebe pozor, zvládněte čtvrtek a zítra, vy víte, co je za den, jasně, pátek. A taky budeme rozdávat televizi za 23 000 korun. Kdyby vás tomu zajímalo víc, tak komplet detaily k soutěži najdete na webu hitradio.cz, tam se můžete do soutěže zapojit.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Mějte se krásně. Přejeme úspěšný čtvrtek a zítra ráno v 6 se na vás těšíme. Ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Já jsem pochopitelně zkontroloval náš záznamník s číslem 800 801. Taky jsem mrknul na náš rádiový WhatsApp. Podíval jsem se i na policejní server. Teď ještě kontroluju českobudějovický dispečink. A vypadá to dobře. Jezdí se u nás na jihu Čech bez komplikací. Já vám přeju šťastnou cestu, snad to vydrží. A vaše dopravní info volejte na 800 801.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
3: On air.
12: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Po nynějším ochlazení se nám o víkendu v Česku zase oteplí, a to až na 24 stupňů Celsia. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Po víkendu pak čekáme od úterka už více slunce a až 28 stupňů. Ředitelství silnic a dálnic začne v pondělí s úpravami tří křižovatek na hlavním tahu 1/21 v Plané na Tachovsku. Silničáři do října zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu a upraví průsečné křižovatky. Křížení budou osazena semafory. Jde o stavbu za 45 milionů. Prezident Petr Pavel dnes ráno odstartoval soutěžní jízdu veteránů 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět. Na start se postavilo 130 historických aut, z toho více než polovina od českých výrobců. Trasa jízdy vede přes Kolín, Polnou, Velkou Bíteš, Ostrovačice a Hodonín.
3: Fotbalový servis.
13: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy a Kanada. Zápas má výkop v 9 večer našeho času. Do šampionátu vstoupí i Češi duelem s Koreou. Národní tým se pokusí v Guadalajaře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Miroslava Koupka. Zápas na stadionu pro téměř 50 tisíc diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
14: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
2: Kdybych měl malinko upravit slova klasika, tak tento způsob června zdá se mi poněkud nešťastným. Ani dneska se nedočkáme slunce, na jihu Čech bude proměnlivá oblačnost, přehánky, místy taky bouřky, teploty mezi 14 a 17.
3: Hit Radio Faktor.
2: 20. narozeniny slaví dneska olympionik Metoděj Jílek. před 145 lety bylo poprvé otevřeno Národní divadlo. Jak jsme slyšeli ve zprávách, dneska začíná ta největší sportovní událost roku, mistrovství světa ve fotbale. Za chvilku se tomu budeme samozřejmě věnovat, ale teď mám pro vás hity. Já jsem Matyáš a spolu se mnou Enrique Iglesias.

Její krásný hlas se právě teď hline přímo vaší kanceláří. Leona Lewis, Hitradio Faktor a 9 hodin 12 minut. Je to tady, dneska startuje mistrovství světa ve fotbale. Já chápu, dámy, že vás to moc nebere. Je tohleto obrovská sportovní událost. Češi si něco takového užili naposledy před 20 lety. To znamená, že v roce 2006 byli na takovém šampionátu viděné české barvy naposledy. Od té doby nic. Rosický měl tenkrát kariéru před sebou, Nedvěd byl na vrcholu sil a svět byl úplně jiný. Žádné sociální sítě, mobily a volání byly pořád ještě dost drahý. Jako vyzvánění jsme měli tenkrát Crazy Froga, v televizi jsme sledovali Big Brothera a Vyvolené. Pozor, lidi si dokonce v autobusech četli noviny. A Pluto tenkrát dostalo padáka z Party Planet. No a co jste v roce 2006 dělali vy? Pojďte nám napsat, jak tenkrát vypadal váš svět. Rok 2006 a číslo na WhatsApp 724-883-596. Tak se těším na vaše zpráviny, teď Rudimental.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Tuhle pauzu my moderátoři nesnášíme.
0: And you let her go.
1: Ale jinak skvělej song, Passenger. Co takhle dneska večer po náročném dni trochu protáhnout své tělo a sklidnit mysl? Dneska od 6 hodin se na střeše budějovického IGI bude cvičit yoga. Té lekce se zúčastní olympionička Dominika Červenková. A pozor, lekce je otevřena všem, to znamená i začátečníkům. Takže se nebojte přijít. Navíc tím, že přijdete, tak tím taky podpoříte dobrou věc, konkrétně domácí hospic Ledax. Za chvilku se zase budeme věnovat fotbalu a z hitů Coldplay nebo Miley Cyrus. Hit Radio.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Dyton. Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
12: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
13: XXL výprodej v online shop.cz.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. Pátek čekej noc plnou světovej drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
16: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Song Higher Power a Power budou potřebovat naši kluci fotbaloví. Skupina Coldplay 936. Právě dnes startuje mistrovství světa ve fotbale. Připomínám, že když se ho naposled účastnilo Česko, tak se psal rok 2006. Takže tohle je pro nás opravdu velká událost. Navíc dneska v noci hrajeme s Jižní Koreou, tak co o nich víme? Třeba to, že odsud pochází hra na oliheň a že jsou na jih od Severní Koreje. Já se vás ale ptám, jak vypadal svět kolem vás právě před 20 lety, kdy jsme na mistrovství světa byli naposledy. Co jste tenkrát dělali? Jdeme se podívat, co píšete na náš rádiový WhatsApp. Radka ze Zlivy. Byla jsem tenkrát těhotná, v září se mi narodil syn Tomáš, který letos oslaví kulatiny. Já jsem tenkrát chodil na učňák, jsem automechanik a poslouchám vás na dílně. Zdraví Lukáš, tak taky zdravíme. Je tady zpráva taky od Antonie. Před 20 lety byl svět opravdu jiný, byla to krásná doba, všechno to uteklo jako lusknutím prstů. To je pravda, letí to neskutečně. Na závěr třeba ještě Honza píše, bylo mi 18, takže svět mi ležel u nohou. Klukům držím palce a věřím, že ze skupiny postoupí. Tak to věříme taky, budeme pochopitelně fandit, díky za vaše zprávy, klidně pište dál. A já mám pro vás teďkon hit od Robbieho Williamse, jmenuje se Freedom.

0: Ale Farben a za chvilku další letní song Despacito. Nevím, jestli jste sledovali, ale skončila další řada Survivora. Tak teď vám řeknu, kdo vyhrál. Pokud to ještě nevíte a chcete se nechat překvapit, tak si na chvilku zacpěte uši. Vyhrál to Oťas, který dokázal ve hře oblbovat snad úplně všechny. Takže teď bude od reality show na chvilku klid a můžeme se soustředit na fotbal, který začíná právě dnes.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
6: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Chrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Chrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro aktivy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasinky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
11: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
12: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
13: Trenýrkárna.cz.
14: Hej ty,
13: Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO.
14: Dnes objednáš a zítra máš.
15: trenirkarna.cz.
16: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. Pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Together Mark Ambora bude 10 hodin. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dobrou zprávou je, že by vás neměla přibrzdit žádná vážnější komplikace. Spozorněte ale, pokud jedete na D3, 145. km trasa Kaplice-Mezno. Mělo by to být na úrovni Kamenného újezda. Pozor, v jízdním pruhu se válí nějaká trubka. Tak s tím počítejte, upravte rychlost. Dobře dojeďte do cíle a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
5: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
6: XXL výprodej v online shop CZ.
7: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
11: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot dnes opět mírně klesly. Litr benzínu oproti včerejšku zlevnil o 4 haléře na 1,40 korun na 630 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů za litr, což je o 22 haléřů méně než včera. Bývalé nádraží v Lovětíně na úzkokolejné trati z Jindřichova Hradce do Obrataně se mění na školu a školku. Od září se tam přestěhuje komunitní lesní klub Živě v trávě, který 10 let působil na soukromé louce v Kruplově u Jarošova nad Nežárkou. Stanici škole pronajal majitel úzkokolejky. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejím cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. No a čeští fotbalisté vstoupí zápasem s Koreou do mistrovství světa. Národní tým se pokusí v Guadalajáře udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Zápas na stadionu pro téměř 50 000 diváků začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
12: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Dneska proměnlivá oblačnost, sem tam zaprší, hrozí taky bouřky, teplota do 17 stupňů, tak snad vám dnešní počasí nepřekazí plány.
9: Hit Radio Faktor.
0: Jestli hledáte program na víkend, tak my vás v této hodině nasměrujeme. Posloucháte Hit Radio Faktor a na něm teď David Guetta.

0: Hity vám hrajeme po celý den. Imagine Dragons a Enemy právě teď. Pokud si chcete připomenout devadesátky srdcem, ale i ušima, tak byste měli slyšet podcast Vypalovačka. Markéta Rachmanová a její kolegové z Rádia 90 se každý týden věnují těm největším fenomenům té doby. Už jsme tady probrali Walkmany, kazety, MTV nebo boybandy a ten aktuální díl, tak ten je věnovaný králi popu. Řeší se život Michaela Jacksona, jeho ranč, návštěva v Praze, hudba, ale i legendární videoklipy.
1: Písnička začne hrát až opravdu po strašně dlouhý době a ty si musíš užít to filmový intro, aby si pochopil ten příběh, který vlastně vygraduje až po těch dlouhých minutách přesně tím morfingem, kde se ti tam mění ty mimochodem jako strašně krásný tváře lidí.
2: Jo, tam jsou nějaký modelky v tom.
1: No, ale i ty, jako ty kluci jsou tam takový, jako černoši se tam střídají se severanama.
2: Jo, a vlastně... toho si pamatuju, toho Švéda.
1: Jo, a pak je tam takový,
2: jako
1: jako strašně krásný kluk, takový to, už jsme mu říkali, ten účes, tu prdilku má, víš, takovou tu hezkou jako patku.
2: A, prostě, a na toho jsi tam vypadal říkala, trošku
1: jako Česný Hox. Jo, vypadá trošku jak takový hezčí Česný Hox. A vlastně jako dneska si říkám, jestli jako Michael Jackson měl první právo castingu. Víš, jako jestli takhle. On stál a
3: ne, ten se mi nelíbí a ano, tuhle tu tam snesu a nemáte tam něco mladšího, to by se nelíbilo.
2: Jestli já nenašel už o 10 let.
1: Jo, protože jako ten casting na tyhle ty lidi už tenkrát byl prostě famózní a ten klip vlastně jako všichni jsme dokoukávali a říkali jsme si, jak se to sakra stalo, jak to dělají. Takže Black or White je jako pecka.
0: Pokud vás zajímá příběh o ikoně, kterou zná celý svět, tak tenhle ten díl rozhodně stojí za to si pustit. Já připomínám, že podcast Vypalovačka najdete na všech běžných streamovacích platformách, tak hurá na to. Od nás samozřejmě další hity, nebude to Michael Jackson, ale Robin Schulz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

jsme jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než slova. Když vášní dochází plamen, tak do něj foukne, ať znova hoří. Je to zázrak, že se dvě malý lodě potkali na širém moři. Tvý srdce má barvu karmínu, barvu jako když hoří nebe.

0: Lipo Krištof, jednou jsem slíbil a já slibuju, že ladit Hydrádio Faktor se opravdu vyplatí. Kolona, nehoda, uzavírka, nebo je naopak vaše cesta úplně v pohodě, bez provozu a bez problémů? Jste to vy, kdo nejlíp víte, co se právě děje na silnicích u nás na jihu Čech. Stačí nám zavolat nebo napsat na WhatsApp a tím se zapojíte do dopravní hlídky Hydrádia Faktor. Navíc každý den můžete vyhrát 2000 na pohonné hmoty. Včera se například radoval posluchač Martin, který byl sám úplně překvapen, že vyhrál.
1: Prosím.
2: Tady je Jana Křížová z Hydrádia Faktor. Dovolala jsem se Martinovi.
1: Dobrý den, je to tak?
2: Martine, víte, proč vám volám? Vy jste nám totiž dneska poslal hlasovku, ve které jste nás informoval o dopravní nehodě, která se stala v Budějcích, a díky tomu jste se stal výhercem plné nádrže zdarma.
1: Paráda. Tak to jsem nečekal. Děkuju. To jste mi udělalo radost.
2: My moc děkujeme za to, že vysíláte s námi. Když už jsme u těch Budějic, jak se vám tady teď jezdí?
1: No, teď nic moc, teď je tady toho dost rozkopanýho, takže 2 měsíce zpátky to bylo lepší, ale ono se to zase přežene. Jinak mám Budějovic rád.
2: Tak super, a když se bude jezdit zadarmo, tak to bude zase snesitelnější, ne?
1: Přesně tak, bude se to hodit.
2: Tak přeju hodně šťastných kilometrů a zase někdy naslyšenou.
0: Tak co, přidáte se k Martinovi i vy? Jsme Hydrádio Faktor a jsme nejlepší rádio na cestu domů. Šťastnou cestu!
3: Víš, co je na práci nejdůležitější?
4: Když ti dobře a pravidelně platí.
3: Když máš jistotu stálého místa.
4: Když nemusíš daleko dojíždět.
3: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
4: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.pracevgpn.cz.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
7: Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
8: V Ternu nyní v akci. Tuzemák Jindřichohradecký. Půl litru s aplikací Ternotrefa za 99,90. Magnézia přírodní. 1,5 litru za 13,90. Ryze české Terno.
9: XXL výprodej v online shop.cz.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
12: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení.
13: Transport Klima, více než 30 let na trhu.
12: Transport Klima,
13: autorizovaný servis Carrier.
12: Transport Klima,
13: rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás.
12: Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
14: Vinebox CB vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomorský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. V úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
22: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
23: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
24: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
25: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
26: No včera bylo pozdě.
27: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
28: Hit Radio.
29: Zlepši si náladu.
28: Zlepši si náladu.

0: Americká kapela Green Day v našem éteru, posloucháte Hit Radio Faktor.
1: Kam vyrazit?
0: Který hit od skupiny Lucie máte nejraději? Chci zas v tobě spát, šrouby do hlavy, vánoční medvídek nebo ten nový song Marie? Jedno je jisté, Lucie zahraje příští týden v úterý 16. června v českobudějovickém letním kině Háječek. Areál se otevře v 18 hodin, koncert začne ve 20.00. Taky si říkáte, kam vyrazit s dětmi? A co takhle Sokolský ostrov v Českých Budějovicích? Ten se v sobotu od 10 do 18 hodin promění v jednu velkou tvořivou dílnu. Těšit se můžete na práci se dřevem, výrobu hraček, hry, obří bubliny, malování nebo baby zónu. Akci pořádá obyvárium a cílem je hlavně ukázat, že tvoření, vyrábění a objevování může bavit úplně každého. A v neděli si můžete udělat takový dopolední výlet na Veselský jarmark. Najdete ho před kulturním domem ve Veselí nad Lužnicí. A kromě stánku vás čeká i hudba, pro děti malování na obličej, nafukovací skluzavka a od 10:30 také pohádka Dášenka. Dobře se bavte.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: vy, já si teď broukám, Stabilin, to byl Cyril v 10.43. Za chvíli se přidá taky Tomáš Klus, který bude letos jednou z hlavních hvězd festivalu Hrady.cz. 1. srpna ho uvidíte v Hluboké nad Vltavou, nejen uvidíte, taky uslyšíte. A mám pocit, že zazní i ten další song. Pocity. Tomáš Klus už za chvilku, Hit Radio Faktor s vámi.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šuma Band Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
7: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
6: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
7: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
8: Prior je tady totiž pro vás.
9: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
10: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
11: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Mine chlepek.
5: Otužuj se.
6: Ber hořčík.
7: Zkus půst.
5: Víc bílkovin.
8: Méně cukru.
9: A adaptogeny.
10: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLab. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
11: Trenírkárna.cz.
12: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
13: Hit RADIO.
14: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Faktor.
15: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
16: Matracezahubičku.cz.
17: Hit Radio Faktor.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Za pár okamžiků 11 dopoledne posloucháte Hit Radio Faktor a tohle byla Kelly Clarkson. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, silnice 3 u obce Řípec na Táborsku, tak tam projíždíte se zvýšenou opatrností, na místě je padlý strom, už to řeší hasiči. A zpozorněte v Prachaticích Slámova ulice, kde se střetli dva osobáci. Je to kompletní šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci se mimořádně sejdou dnes v poledne k možnému střetu zájmů premiéra Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. V 15 hodin pak začne jiná mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslanci na ní budou pokračovat ve druhém kole debaty o koaliční novele stavebního zákona. Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Usilují o něj i další tři evropská města z Itálie, Španělska a Dánska. Jestli titul propagující dobrovolnické aktivity získá, se Plzeň dozví v prosinci. Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat, včetně vyhnulých mamutů srstnatých. Našli ho v exkrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu. Kromě DNA mamuta srstnatého objevili vědci taky genetický materiál pocházející od vlků nebo bizonů. No a česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel proměnila i svůj druhý start v letošním ročníku atletické diamantové ligy ve druhou příčku. Včera v Oslu zopakovala umístění z Říma. Paška Nikola Ogrodníková se pak po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy 8. místem.
8: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Dneska u nás na jihu Čech proměnlivá oblačnost, sem tam zaprší, hrozí i bouřky, teplota do 17 stupňů, ale vydržte to, už příští týden nám počasí ukáže zase tu pravou tvář.
6: Hit Radio Faktor.
0: Hledáme historky ze stěhování a ve hře je nová televize do vašeho obýváku. Podrobnosti za chvilku, teď hity pro vás.

Hydrádio Faktor a za chvilku 11:45. Hezké dopoledne. Všichni jsme to zažili. Stěhování. Den, kdy se stará sedačka nevešla do dveří. Kamarád, co slíbil pomoc, ale zmizel jako pára nad hrncem. Nebo krabice s věcmi, která zmizela, jako by skončila někde v černé díře. Na Hydrádiu Faktor hledáme ty nejšílenější, nejvtipnější a nejlegendárnější stěhovací historky. Jedna výborná k nám dorazila na začátku týdne. Celé stěhování proběhlo bez problémů. Jen jsme si přivezli o jednu kočku navíc. To je přesně to, co hledáme. Stačí vyplnit formulář, popsat svou historku a čekat, co na to Michal a Jasmin ze snídaně šampionů. Ve hře je pozor, OLED televize Samsung s úžasným obrazem a funkcemi pro filmy i hraní. Takže jestli máte nějakou stěhovací historku, jsem s ní. Teda se mne, ale na web hydradiofaktor.cz.

0: Tohle je u nás na Hydrádiu Faktor Daniel Pouter Bad Day a tenhle ten hit je pro vás, pro všechny, kterým se to aktuálně sype. Možná jste ráno začali tím, že jste se polili kafem, pak vám ujel autobus, v práci vás prudí šéf, doma se cítíte tak, že vás nikdo nechápe, máte pocit frustrace a smutku. Tenhle hit je dost možná o vás a pro vás, co nemáte zrovna své dny. Ale nebojte se, víte, co se říká, že největší tma je vždycky před svítáním a že po každé noci se vždycky rozední. Tak to vydržte, bude zase líp.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Koberce Tábor Měšice.
4: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
3: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
4: Dále kusové koberce i PVC.
3: Bytové doplňky, nábytek
4: a matrace pro váš zdravý spánek.
3: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
5: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklor, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
1: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v Letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. V pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
7: For camping. Venku je nám krásně.
8: Tady chci bydlet.
7: Venku?
8: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
7: A kde bude ložnice?
8: Na louce pod hvězdami.
7: To je ale velká ložnice.
8: Největší na světě.
7: No jo. A co koupelna?
8: No, v potoce.
7: A sousedi?
8: Už se hlásí.
7: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
8: Jo, tady nám je krásně.
7: For camping. Venku je nám krásně.
9: Na pohádkovém koberci?
10: Přímo do pohádky koberců.
9: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
10: To jsou kusové koberce z celého světa.
9: Metrážové koberce a běhouny?
10: Kvalitní PVC v rolích?
9: Či vinylové a plovoucí podlahy?
10: Odborné poradenství?
9: Profesionální podlahářství?
10: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
9: Více na koberce@strnad.cz.
10: Pro každého dobrá rada?
9: Podlahu vždy od Strnada.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
15: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
18: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

ti dám. Na Hitrádiu Faktor Miraj a Pojď zapomenem. No a vy nezapomeňte, že večer hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád. Hity z 80. a 90. let a taky z nového milénia. A jeden takový hit obstará právě teď legendární italský DJ Gigi D'Agostino. Vy víte, že mám pro něj slabost, říkám to tady poměrně často. My si dáme hit, který u nás v Českých Budějovicích doslova zlidověl, protože je součástí hokejových zápasů v Budvar aréně. Já ho tam pouštím pravidelně, v podstatě každý zápas, a vy zpíváte. Máte na to svůj text, který se týká Hradce, ale do rádia to pustit nelze. Kdo chodí na zápasy, ten ví. Tady je song L'amour toujours, ale ne ta taneční verze, na kterou jste zvyklí, ale ta pomalejší, ať si to tady uděláme pohodovější. Gigi D'Agostino!

0: Tohle je Taylor Swift, která má doma sportovce. Její snoubenec je profesionální hráč amerického fotbalu. Hit Radio Faktor s vámi. A my se aktuálně věnujeme mistrovství světa ve fotbale, v tom klasickém fotbale. Česko hraje zítra ráno ve 4 hodiny našeho času svůj první zápas. To je prosím vás čas, kdy i ranní moderátoři ještě spí. Ale já věřím, že spousta z vás si přivstanete a budete fandit. Ode mě hezký zbytek dne a budu rád, když si počkáte i na dnešní srdcovky. Máme je pro vás už po 12. hodině.
1: Dopravní hlídka Hit Radia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty, tak buď kámo.

0: Vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio Faktor, tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
1: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90 a vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Střižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na Postřižinská zahrada.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
9: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archel Skanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archelskanzentrocnov.cz.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání. Uděláme na počkání. Opravy my máme rádi. Pojišťovny jsou hej!
13: Hej,
12: kamarádi!
14: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
13: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
18: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
19: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
18: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
19: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, aha, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
18: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
19: Nechám se podat.
18: Firmní oktávka.
17: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: These beautiful things that I've got.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně v Suchdole u benzínky Pražská ulice. Došetřuje se tu dopolední srážka osobáku s cyklistou a na odstavené auto pozore na D4 ve směru z Prahy na kilometru 70. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovnu čekají dvě mimořádné schůze. Teď v poledne se poslanci schází z podnětu opozice k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše a dotacím pro skupinu Agrofert. 15 hodin pak začne mimořádná schůze, kterou vyvolal vládní tábor. Poslance čeká druhé kolo debaty o sporné koaliční novele stavebního zákona. Po aktuálním ochlazení se o víkendu začne mírně oteplovat, a to zejména na Moravě, až na 24 stupňů. Bude ale nadále oblačno s deštěm, výjimečně i bouřkami. Po víkendu a v příštím týdnu by se od úterka mělo vrátit slunečné počasí a letní hodnoty. Fanoušci fotbalu mohou fandit od rána do večera. Restaurace a sportbary chystají mimořádnou otevírací dobu i speciální snídaňové nabídky. Vyřešit před startem světového šampionátu musí náročnější provoz i zajištění personálu, dodává Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků.
3: Ten provoz bude specifický, musíte jinak uklidit, musíte najmout personál, ale vzhledem k tomu, že to je vždy jenom jeden nebo dva nebo tři dny, možná podle toho, jak se podaří české reprezentaci postupovat turnajem, ale to zvládnou restauratéři a spíš to beru jako marketingový tah. Připomenutí se hostům, určitě to je takové zpestření.
2: Český nároďák se hraje v základní skupině tři zápasy, dva nad ránem a jeden večer. Teď ještě pohled k nám.
4: Od července začne na jihu platit integrovaný dopravní systém a kvůli němu se ve většině měst změní čísla linek MHD. Každá linka má mít v kraji vlastní číslo, aby se v systému neopakovala. Týká se to 11 měst. Třeba v Táboře budou nově jezdit linky od 40 do 58.
5: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
4: Dopoledne to vypadalo slibně, ale už se nám opět vrací přehaňky. Počítat s nimi máme po celé odpoledne a naměříme do 17.
0: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Nádherné čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 3 minuty, posloucháte Hitrádio, začínají naše srdcovky, tedy 5 legendárních hitů po sobě a 6. opět na vaše přání. Dneska je 11. června, pokud vám to ještě nikdo neřekl, začíná mistrovství světa ve fotbale. Měli byste vidět Luci, možná, že jste na tom úplně stejně a teď akorát otáčíte oči v sloup.
2: Tak ne všichni milují fotbal, že?
6: Já vím, ale je to jednou za 4 roky, na rozdíl od mistrovství světa v hokeji, který tady máme každý rok. Takže my tím tady jako žijeme, alespoň tady ta jedna polovina z nás teď ve studiu. A tak si i v rámci srdcovek dáme nějakou fotbalovou hymnu. Nebude to hned ta první srdcovka je z roku 1990, je od fantastické anglické zpěvačky, jmenuje se Don't Worry, tedy žádný starosti, jinými slovy, nebojte se, nebude to jenom o fotbale. Právě teď na Hit Radio srdcovka číslo 1.
0: Hit Radio Faktor.

0: Srdcovka z doby, kdy Česko ještě nebylo Česko, ještě jsme ani neexistovali. Tohle je rok 1990 a Kim Appleby s hitem Don't Worry.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Srdcovky na Hit Rádiu. Česko samozřejmě vzniklo v roce 1993. Od té doby jsme ušli obrovský kus cesty a po 20 letech naše cesty se konečně dostaly i zpátky na fotbalové mistrovství světa. Dneska to pro náš tým začíná. Možná a doufám, že stejně jako já jste i vy velcí fanoušci a že tu kritiku veškerou házíte za hlavu a teď už prostě jenom vám to srdíčko buší a těšíte se na to. Já věřím, že to všechno dobře dopadne. Každopádně, dáme si srdcovku z roku 2010, nebo respektive ona vznikla dřív, ale v roce 2010, tak se dostala na vrchol hitparád, protože Coca-Cola tenkrát si ji vzala jako svoji reklamní píseň a stala se tak jednou z hymen mistrovství světa ve fotbale právě v roce 2010. To je mistrovství světa, na kterým jsme my jako Češi taky nebyli. Naposledy jsme tam byli v roce 2006. A moje otázka dneska v srdcovkách na vás je, byli jste někdo tenkrát se podívat v roce 2006 na mistrovství světa ve fotbale? Bylo to pro nás dostupnější mnohem víc než Mexiko, Kanada nebo Spojený státy, kde se to hraje teďko, protože to bylo tady za humny, za rohem, bylo to v Německu. Byli jste tam, jaký to bylo? Pošlete mi hlasovku na 777-937-777 nebo zprávu, stejný číslo, je to WhatsApp Hit Rádia. Pojďte nám říct, jaké to bylo být součástí světového šampionátu ve fotbale. Protože, co si budeme nalhávat, většina z nás, 99% fanoušků se tam prostě letos nepodívá. Stojí to strašně peněz, je to hrozně drahý. Ale i tak, jaký to teda tenkrát bylo, dejte vědět a my si dáme tu fotbalovou hymnu z roku 2010. Kanan Waving Flag, srdcovka číslo 2, tady u nás na Hit Rádiu.

0: Na Hit Rádiu něco pro opravdový milovníky houseový a taneční hudby. Felix, Don't You Want Me na Hit Rádiu ve čtvrt na jedno. Posloucháte srdcovky.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Před námi srdcovka s číslem 4. Páni, toto utíká teda. Takže předposlední srdcovka, kterou jsem pro vás přichystal. Ještě nás pak čeká jedna, která bude na vaše přání. Na WhatsApp 777-937-777, tak mi píšete vaše zážitky z posledního fotbalového mistrovství světa, kde byli Češi v roce 2006 v Německu. Mám tady například zprávu od Romana, který píše: čau, já jsem v Německu byl a byl to nezapomenutelný zážitek. Vyřval jsem si hlasivky, měl jsem brutální kocovinu, o víkendu jsme doma akorát prohlíželi fotky ze stadionu. Rád bych vyrazil i letos, ale 60 tisíc plonkových nemám, bohužel. Zároveň jsem vytáhl dres, který mám z roku 2006 a budu v něm fandit celé letošní mistrovství světa. Jsme tam po 20 letech, to si musíme užít. Zdraví Roman. Romane, děkuju moc. Pokud vy máte nějaké zážitky z Německa z roku 2006, dejte vědět. 777-937-777. Klidně můžete poslat i hlasovku, jaký to tenkrát bylo, jaký na to máte vzpomínky, kolik vám třeba bylo a s kým jste tam byli. Já vím, je to 20 let zpátky. Je to fakt dávno. Je to hrozná trošku ostuda. Na druhou stranu, buďme rádi za to, že tam jsme. Před 20 lety se odehrávaly jako neuvěřitelné věci, to samozřejmě. My dneska v srdcovkách vzpomínáme nejen na dobu před 20 lety, ale jdeme i dál a dál a dál do minulosti. V našich srdcovkách dostáváme se i do 80. let, dostáváme se do 90. let a teď konkrétně do roku 1995. Mám tady, dámy, pro vás duet, který doufám, že vás potěší. Možná, že už jste ho také dlouho neslyšeli. A je to z toho důvodu, že když už jsem teda otevřel ryze chlapský fotbalový téma, nebo převážně chlapský fotbalový téma, tak tahle srdcovka je pro vás. Protože teď je jasný, že to s námi pár týdnů nebudete mít doma lehké. Nick Cave a Kylie Minogue. Rok 1995. Velká, i když trošku smutná romantika. Právě teď.

0: Tenhle hit je 40 let starý. Mazec. Dobře, poslouchejte ještě ten hlas. A mám pro vás otázku.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: V našich srdcovkách právě teď Rick zpíval legendární hit Never Gonna Give You Up. Poslouchali jste dobře jeho hlas? Schválně, tipněte si, kolik mu bylo let, když naspíval tenhle legendární hit, který se zároveň stal dokonce i rekordním hitem. K tomu se ještě dostaneme. Tak kolik mu tak bylo? 40, 50, 60? Zní tak, to je pravda. Ale pozor, bylo mu pouhých 20 let. Ano, takhle zní 20-letý kluk. To ani není možný prostě, to ani není možný. Mimochodem, právě tento zpěvák tak se stal v roce 2008 nejlepším umělcem vůbec. Přesně takhle, na MTV Europe Music Awards 2008 dostal cenu za nejlepšího umělce, úplně jako celkově. Jo? A dokonce se stal i rekordmanem, protože dokázal dostat celkem 8 svých prvních singlů do britské top 10. Neuvěřitelný. Ve 20 letech prakticky si zadělal na důchod, od té doby se naspíval tenhle hit, už prakticky vlastně nemusí celý život nic dělat. 12 hodin, 26 minut, tohle byla poslední pátá srdcovka a nesměla chybět dneska tady u nás na Hit Rádiu, protože ve 20 letech dokázal udělat takovýhle úspěch a my po 20 letech tak jsme na mistrovství světa ve fotbale. Ano, dneska o tom budu mluvit celý odpoledne, protože to pro nás začíná. A tak se ptám, co byste chtěli slyšet v srdcovce na přání? Je nějaký hit, který byste třeba teď poslali do Mexika pro náš fotbalový tým, pro naše reprezentanty před jejich prvním zápasem? Jo? Co třeba vás úplně nejvíc vždycky dokáže namotivovat? Jaká píseň? Dejte vědět na 777-937-777. Motivační hit dáme už za chvíli, jako srdcovku na přání.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
10: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDS, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDS, karta IDS nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDS, jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s

0: rádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
3: www.elvaprofi.cz.
2: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
4: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folklóru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
5: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 38 minut, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Poslední srdcovka, která dneska zazní, je jako vždy na vaše přání. A chtěl jsem vědět nějakou motivační píseň, která vás vždycky nakopne, a nebo nějakou píseň, kterou byste chtěli poslat našim fotbalovým reprezentantům do Mexika před jejich dnešním prvním zápasem. Díky moc za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Vybírám tady zprávu od Tondy, který píše: čau, držím našim palce. Byl jsem na zápase proti Jižní Koreji před 10 lety v Praze a nevyšlo nám to, jsou fakt silní. Nepodcenit. Ale věřím, že to zvládneme a postupíme ze skupiny. Prosím tedy o zahrání songu, který teď mají rádi skoro všichni fotbaloví fanoušci, a to Ricky i Povery. Ale originál, ne ten disco hrozný remix. Díky moc, Tonda. Tondo, jasně, dáme si originál z roku 1981. Ty brďo, ten zápas v Praze před 10 lety proti Jižní Koreji nebo Korejské republice, jak se oficiálně má Jižní Korea teda nazývat, tak ten se moderoval a shodou okolností jsem dal k sobě na Instagram Jirka Plnář do storíčka taky základní sestavu, kterou tenkrát jsem se musel učit, abyste viděli, jak to vlastně vypadá taky z pohledu hlasatele, jo? Mám tam prostě jednotlivý výslovnosti. Myslím si, že když jsem to všechno se naučil, tak bych klidně potom někde v restauraci dostal za moji výslovnost i závitky zdarma. Tak jo, tady je rok 1981. Ricky Povery. Hodně štěstí, pánové.

0: Na právě teď na Hit Rádiu jsme se dostali do doby, kdy ještě byly černobílý televize, teda v domácnostech. Rádio se poslouchalo přes rozhlas. Jo, to byla doba. A z této doby se tenhle legendární hit dochoval až do 21. století, do roku 2026.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Díky moc za tuhle srdcovku na přání. Srdcovky jsou pro dnešní den u svého konce. Zítra ve 12 hodin vás opět čekají další, pro tento týden samozřejmě už poslední. Vždycky je máme od pondělí do pátku a to ve 12 hodin v pravé poledne. To vám prostě servírujeme. Speciální hudební menu. A jako desert vždycky tedy šestá srdcovka, která je na vaše přání. 12 hodin 43 minut, pořád nekončíme.

0: Blackpink, Just Like a Pill. Hit, který ještě stihneme do 13. hodiny do zpráv. A ty si taky nenechte ujít. Lucie vám řekne všechno, co potřebujete dneska odpoledne vědět. Tak buďte s námi, buďte s Itrádiem i s Jirkou Pelnářem.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Z práce domů to může být dlouhá cesta. Ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty.
3: Na výjezdu z Budějic, jak je ten provizorní kruháč.
2: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
4: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
11: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
12: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
13: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče. Co si koupíš?
14: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
15: Na pohádkovém koberci?
16: Přímo do pohádky koberců.
15: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
16: To jsou kusové koberce z celého světa.
15: Metrážové koberce a běhouny?
16: Kvalitní PVC v rolích?
15: Či vinylové a plovoucí podlahy?
16: Odborné poradenství?
15: Profesionální podlahářství?
16: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
15: Více na koberce@strnad.cz.
16: Pro každého dobrá rada?
15: Podlahu vždy od Strnada.
17: Kdo šetří, má za 3.
18: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
17: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
18: Zítra ušetříme.
17: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Máte služební auto nebo máte auto na operák? Správci firemních flotil pláčou nad tím, v jakém stavu jim lidi vracejí auta.
2: Jak se říká, z cizího benzín neteče.
1: Tak Češi se k firemním autům chovají brutálním způsobem. Mezi, pozor, nejčastější extrémy patřilo převážení stavební suti v kufru luxusních manažerských sedanů. Bytle s hnojem na kožených sedačkách, anebo totálně zničený interiéry od domácích mazlíčků bez přepravních boxů.
2: Já jsem vozil spoustu divných věcí, protože jsem, když jsem začínal s řízením, měl starou Škodu Felici v kombiku. Aha. Obrovský kufr. Takže cokoliv bylo potřeba přepravit, včetně třeba stavebního materiálu, všechno se tam vlezlo, krásně to auto sloužilo.
1: Asi všichni víme, jaký je nejlepší terénní auto. Víš, Davide?
2: Nechám se podat.
1: Firmní Oktávka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

0: Jackem Just Like a Pill. To je poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte i rádio. Po 13. Imagine Dragons nebo Black Eyed Peas. Ale ještě předtím Lucie a nejnovější zprávy ve 13. A samozřejmě aktuální doprava. Takže pokud jste teď za volantem, dobře poslouchejte.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, opatrně na trase z Bavorova do Drahonic. Policejní server za obcí Pivkovice hlásí bahno na vozovce v délce zhruba 100 metrů, tak bacha, ať vám to tu nepodklouzne a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, kterou dnes zahájil tým silniční bezpečnosti, věnuje se správnému používání dětských sedaček. Co bylo motivací spustit ji právě teď, řekne za tým Markéta Novotná.
13: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
12: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. V posledním roce cestovalo 70% Čechů mimo Evropu, uvádí to průzkum pro ministerstvo zdravotnictví. 5% ze všech turistů mělo v zahraničí zdravotní potíže. Do informačního systému DROST se pak registruje jen čtvrtina lidí cestujících mimo Evropu. Karolína Muchová se příští týden zahraje v deblu po boku tenisové legendy Serena Williams na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze, informuje list The Times. Teď ještě pohled k nám.
1: Staré nádraží v Loběkýně na Jindřichohradecké úzkokolejce dostane nový život. Od září se do něj naskyhuje komunitní škola a školka. Děti tak budou mít zázemí přímo u trati, kde dnes vlaky jezdí hlavně pro turisty. S přestavbou pomáhají dobrovolníci a škola ještě schání peníze ve veřejné sbírce.
14: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
1: Během odpoledne pozor na přehánky či déšť. Trvalejší, vybrat se to má hlavně na večer a naměříme jen mezi 15 a 17 stupni.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin a 3 minuty, přeju pohodový den v práci, pokud to teda vlastně tohle sousloví jde dohromady pohodový den. Uděláme proto maximum, abyste i dnešní pracovní dobu měli o něco příjemnější. Za prvé, mám pro vás připravené skvělé hity a za druhé vám řeknu, jak se můžete dívat na mistrovství světa ve fotbale na zbrusunové televizi. A nebo naopak, jak se dámy, váš chlap může dívat na tu normální starou televizi a vy se můžete dívat na vaše seriály v klidu na nové televizi. Podrobnosti už za chviličku.
2: Hit Radio Faktor.

0: víš? Imagine Dragons s hitem Sharks, je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a já se vás ptám, chcete z Brusu novou OLED televizi, luxusní od Samsungu za 23 tisíc? Není problém, pokud ano. Stačí poslouchat Snídaní šampionů, protože tento týden taky je velké téma stěhování. A tento týden tak si můžete opravdu tuhle televizi vyhrát tady u nás na Hit Radio. Chceme za to jedno jediné, a to, když se s námi podělíte na webu hitradio.cz o vaší nejlepší historku ze stěhování. A už zítra ráno ve Snídaní šampionů se dozvíte, jestli vyhráváte z Brusu novou televizi od Samsung v hodnotě 23 000 korun. No a pokud vám tahle televize neklapne, tak pro vás mám ještě jeden tip na výhru. Stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje a právě proto MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a těch 15 000 už si potom můžete samozřejmě jako sami použít na cokoliv budete potřebovat, ať už je to třeba stěhovací firma, nebo uklidová firma, nebo kdybyste potřebovali po stěhování vymalovat, to už záleží všechno na vás. Podívejte se na webové stránky mnd.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Tak držíme palce.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: Eva Farna na ostří nože, hit, který přespívala i Dua Lipa a nakonec si střihli s Evou Farnou dokonce i duet. Tak sám jsem zvědavej, co všechno se odehraje už tenhle víkend v Edenu, protože Eva Farna bude mít svůj koncert v Edenu. Ne jeden, ale dokonce tři, v sobotu, v neděli a potom v úterý. Spousta lístků už je pryč, dokonce některý sektory jsou úplně vyprodaný, tuším, že dokonce i snad sobota už je úplně pryč. No, radši se podívejte sami na webové stránky, kde se prodávají lístky. Já pro vás mám i dneska odpoledne dva lístky na ten úterní koncert, na ten třetí, který bude tedy 16. A berte to, dámy, předpokládám, že teda ty lístky budou asi jako pro vás, pro většinu, pro ženy, tak berte to, dámy, i dneska takovou odměnu za to, že ode mě budete ještě hodinu a půl poslouchat spoustu řečí o fotbale. To tak je, to tak prostě je. Dneska to začíná mistrovství světa, po 20 letech jsme tam, a tak pánové, pokud v práci nebo večer v hospodě budete řešit novinky na mistrovství světa, tak už za chvíli, zhruba za 10 minut, tak vám řeknu nejzásadnější novinky, které jsou letos na mistrovství světa v pravidlech, protože tam je spousta věcí, včetně červených karet, včetně varu a tak dále a tak dále. Nenechte si to ujít, už za 10 minut tady na Hit Rádiu.
1: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
2: V Ternu nyní v akci. Tuzemák Jindřichohradecký. Půl litru s aplikací Ternotrefa za 99,90. Magnézia přírodní 1,5 litru za 13,90. Ryze české Terno.
3: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folkloru, blues a roku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Tak to je teda bomba!
14: Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
12: www.elvaprofi.cz.
14: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
15: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
16: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
17: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
18: Lásko, jaký bys chtěla auto?
19: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
18: Ale já myslel, jakou barvu.
19: Barvu, je to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
20: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
21: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
20: Čerstvé jako z Kauflandu.
22: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
23: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, je 13 hodin 38 minut a dneska to začíná. Jo, Češi jsou v Mexiku na mistrovství světa ve fotbale po dlouhých 20 letech. Dneska v noci hrajeme první zápas ve 4 ráno. No a já z vás právě teď udělám odborníky na nová pravidla, abyste mohli taky trochu zamachrovat v hospodě u stolu. Jo? Letos totiž...

vteřin. Tak tady v tomhle případě je trest roh pro soupeře. To je jako mazec, to je přelomový. U toho času, u těch stopek zůstaneme, je tady 10 vteřin pro střídání. Střídající hráč musí hřiště opustit do 10 vteřin. Jinak jeho náhradník nesmí minutu čistého času na hřiště. To znamená, že konec je takovým těm tleskáním nad hlavou a najednou, jak prostě jenom se odkulhává a tak. Ne, prostě do 10 vteřin a když to nestihne, tak minutu čistého času nesmí ten druhej na hřiště. To je masakr. Co se týká zakrývání úst, tak tady, jakmile si hráč zakryje pusu při, řekněme třeba, konfrontační komunikaci se soupeřem, ladně řečeno, tak dostane červenou bez ohledu na to, co řekl. Automaticky. Prostě jde ven, konec, nazdar, čau, jste v 10. Tím se má zabránit rasismu a dalším provokacím. Tak uvidíme. Co je za mě jako hodně zajímavý, tak to je například, že se budou mazat dvě žluté karty. Samozřejmě, jakmile hráč dostane druhou žlutou, tak má tradiční stopku do dalšího zápasu. Ovšem, po skupinové fázi a po čtvrtfinále se žluté karty vynulují. To znamená, že vlastně jako hráč nemůže přijít o finále po druhý žlutý kartě. Jenom když dostane červenou v semifinále. Tak to jsou nová pravidla, jenom taková jako ukázka, ono je tam toho mnohem víc, jo? A je to jasný, čím víc nových pravidel, tím kontroverznější to bude, tím víc bude hádek a tak dále. Takže máme se na co těšit. Dneska Česko proti Jižní Koreji.

0: Nelly Furtado na Hit Rádiu ve 13 hodin a 640 minut. Další nádherný hit na čtvrteční odpoledne. My vám dáme skvělý hity nejenom takhle od pondělí do pátku, ale samozřejmě taky o víkendu a i o víkendu se vyplatí poslouchat Hit Rádio. Navíc tento víkend dopoledne za váš poslech můžete získat také i exkluzivní chytré hodinky pro vaše děti, a to od značky Garmin v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jsou to chytré hodinky, na které můžete vy telefonovat, můžete na ně posílat zprávy vašim dětem a zároveň obráceně děti vám klidně z těch hodinek můžou zavolat, můžou vám poslat zprávu, dokonce vás budou informovat v případě, že dojde k nějakému nebezpečí. Žijeme v 21. století, je to opravdu důležitá věc. Na webu hitradio.cz máte formulář, do kterého napíšete váš oblíbený hit. Co byste rádi slyšeli tady u nás na Hit Rádiu, aby zaznělo. A pokud o víkendu, v sobotu nebo v neděli dopoledne uslyšíte ten váš hit i s vaším vzkazem, máte 10 minut na to, abyste se dovolali do studia, a když to stihnete, hodinky jsou vaše.
1: Mine chlepek.
2: Otužuj se.
3: Ber hořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: i se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Večer, který vás rozezní. V pátek 19. června přivítá Postřižinská zahrada houslového virtuóza Jaroslava Svěceného a fenomenální cigánsky Diabli. Strhující spojení klasické hudby, folkloru, temperamentu, hudebního mistrovství a dobré postřižinské pivo. Jaroslav Svěcený a cigánsky Diabli v Postřižinské zahradě. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz

0: kamarádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
3: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
2: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
3: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
4: Prior je tady totiž pro vás.

0: I taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přej.

0: Coldplay na Hit Radio. Víc už toho dnes neuslyšíme mezi 13. a 14. Jsou tady nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně na cestě Strhových Svinů do Ločenic. Kousek před Mnichovem se došetřuje odpolední havárka osobáku do Škarpy. Je to tady úzký, ale místem bychom měli projet. Dávejte na sebe pozor a kdyby něco, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na konci června skončí takzvaná zbraňová amnestie. Během ní je možné stále beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně. Předat jí můžeme na kterémkoliv útvaru policie České republiky, pokračuje mluvčí policejního prezidia Irena Brodská.
4: Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním. Jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností, bude osoba informována o možnosti do 6 měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně.
3: Zbraň může být předána pouze tomu, kdo splňuje zákonem dané podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění. Česká národní banka vytvořila Národní fórum pro platby. Zaměří se na rozvoj okamžitých plateb a prevenci podvodů. Jedním z cílů bude zvýšení uživatelského komfortu při okamžitých platbách, aby se staly plnohodnotnou konkurencí karetních plateb. Kanoista Martin Fuchsa ve svém prvním startu na letošním mistrovství Evropy potvrdil roli favorita na kilometru. Olympijský šampion a úřadující mistr světa dnes vyhrál rozjížďku a postoupil přímo do sobotního finále. Účast v boji o medaile si v úvodním bloku zajistil také kanoista Antonín Hrabal. Kajakář Josef Dostál musí na kilometru bojovat o postup v pátečním semifinále. A teď se ještě podíváme k nám.
5: V Branišovském lese u Budějic šlo v noci o minuty. Policisté, strážníci, hasiči, záchranáři i specialisté z drony tam pátrali po ženě, která chtěla spáchat sebevraždu. Našli ji po několika hodinách, byla zraněná, ale naživu. Záchranáři ji po prvním ošetření převezli do nemocnice.
0: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
5: Odpoledne na jih Čech místy dorazí i bouřky a přehánkám těm se taky nevyhneme. Vyjasnit se má hlavně na večer a naměříme do 17 stupňů.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Posloucháte Hit Radio, máme 3 minutky po 2. hodině odpolední. Dneska v noci Česko hraje svůj první zápas na fotbalové mistrovství světa. A že se těšíte, tak to je důkaz i to, co mi chodí za zprávy sem na WhatsApp Hit Radio na číslo 777-937-777. Tohle jsem třeba objevil v hlasovce.
7: Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý, věc je záludná. Tak se s ním hochu nepárej, hey! Ostrou ránou góly rozdávej.
6: Já vás božňuju, za chviličku nepopulární názor a ten dneska taky bude z toho zelenýho trávníku.
1: Hit Radio Faktor.

And I'll write your name. Taylor Swift na Hit Radio ve 14 hodin 6 minut. Posloucháte čtvrteční odpoledne s Jirkou Pelnářem a v tuto chvíli vždycky přichází nepopulární názor. Nepopulární názor je názor, který se málo kdo odhodlá říct nahlas, protože ví, že za něj dostane brutální hejt. A tak ho tedy každý čtvrtek odpoledne po druhé hodině já za vás pošlu takhle do světa. No a dnešní nepopulární názor, tak ten se týká fotbalu, logicky, když nám dneska začíná po 20 letech to mistrovství světa pro Čechy. A názor zní, dobře poslouchejte, fotbalisté nejsou přepláceni. Ty prachy, který si vydělají, si zaslouží. Co vy na to? Je to tak, nebo to tak není? Já zkusím dát něco jako na obhajobu tohoto názoru a to je samozřejmě to srovnání s těma chirurgama. Jo, že přece jenom kopou do míče, nezachraňují životy, to znamená, že si ty prachy vlastně jako tolik jako nezaslouží, protože nic tak dokonalýho nedělají. Na druhou stranu, když se na to podíváte, pod jakým mediálním tlakem jsou, že vlastně chirurgové, tak ty když si někde jako operujou, tak o tom nikdo neví. Ano, samozřejmě dělají jako neuvěřitelnou práci, ale nikdo je vlastně jako nekomentuje live, nikdo se na ně nedívá. Ve chvíli, kdy prostě udělají jeden z těch trošku špatně, tak celá Česká republika jim nenadává, nepropírají je na sociálních sítích. Zároveň, kolik těch chirurgů vlastně jako na tom začátku struje? Fotbal hraje prakticky každý. Je to miliony a miliony hráčů a hráček, co ten fotbal hrajou. A oni se dokážou v téhle obrovský brutální konkurenci prosadit tak, že potom hrajou za reprezentaci, hrajou na mistrovství světa, hrajou v těch nejprestižnějších klubech a tím pádem si vlastně ty prachy jako zaslouží. Tak co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Chci slyšet pro i proti, zprávy i hlasovky. Díky za to. Ona.

0: Miles Smith, Stargazing na Hit Radio, tedy pozorování hvězd. A o těch fotbalových hvězdách tak si dneska povídáme na Hit Radio v nepopulárním názoru. Nepopulární názor pro dnešní den zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, že si ty prachy, které si vydělají, opravdu zaslouží. Co vy na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Mám tady několik zpráv, například Martin píše, hele, jelikož jsem hokejista, tak jenom v rámci sportu, kdyby mi tuhle větu někdo řekl, tak už leží. Dobře, rozumím. Další, absolutně nesouhlasím. Mít miliony za to, že kopu do míče, to je nesmysl. Co mají potom říkat učitelé, hasiči, lékaři, sestřičky, hasiči, kteří jezdí na požární závody a jsou také excelentní atleti. Za mě jsou extrémně přepláceni. Zdraví Jitka. Dobře, děkuju za zprávu. Co hlasovky?
1: Já všechny zdravím. Za mě se pletou jabka s hruškama, protože prostě nemůžete dávat dohromady chirurga a nemůžete dávat dohromady fotbalistu. Každý je placený jinak, z jiných peněz a tak dále a tak dále. A navíc všichni máme úplně stejnou šanci. Chceš být fotbalista, no tak začni kopat do míče. Chceš být chirurg, tak začni učit. Takže ano, za mě si myslím, že fotbalisti ty peníze dostanou, zasloužijou, pardon, protože proto dělají maximum svých možností. Od diet, po tréninku, po cestování, neustálého stresu a tak dále a tak dále. Takže přejme a bude nám přáno.
0: Děkuji za tuhle zprávu. Co si myslíte vy? Je to tak? Nebo to tak není? Máte nějaký pro i proti? Máte na to váš názor? Tady ho můžete říct celému Česku. Díky Hit Radio. Na WhatsAppu 777-937-777.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14.22. Posloucháte nepopulární názor na Hit Radio a ten dnes zní, že fotbalisti nejsou přepláceni, ty si svý prachy zaslouží. Co ví na to? 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio. Mám tady zprávu třeba od Marcely, která píše: já jsem faninka fotbalu od dětství a miluju ho. Můj názor pro i proti. Pro. Fotbalisté tvrdě dřou, trénujou každý den a baví miliony fanoušků. Proti. Jsou ti kluci možná přepláceni? Ano, tedy alespoň do chvíle, než člověk zjistí, kolik vydělávají influenceři za natáčení videí o tom, jak si čistí zuby. Takže za mě asi zasloužený a doufám, že se naši borci na mistrovství předvedou. Zdraví Marcela, děkuju za tenhle názor. Máme tady další hlasovky.
1: Ahoj Jirko, tak já s tím zásadně nesouhlasím. Za mě jsou naprosto neskutečně přeplácený za to, co předvádějí. Když to srovnám s takovým hokejem, kde ty hokejisti jsou schopni hrát se zlomeným prstem, rukou nebo prostě se zlomenou čelistí nebo bez zubů a hrajou, tak ten fotbal je za mě neskutečně přeplácený, protože ano, souhlasím s tím názorem, co mají říkat takový ty učitelé, zdravotní záchranné složky a tak dále, když vidím, že pak prostě ten fotbalista má za minutu to, co já nemám ani za celý měsíc, je to nesmysl, nesmysl, proto na to ani nekoukám. Ahoj.
0: Taky děkuju za tenhle názor. Já zkusím dát protiváhu a vemu třeba zrovna ty učitele, jo? Učitel na klasický základce je vlastně jako fotbalista, který kope pralesní ligu. Ten za to taky nebere bůh ví co. Ale pokud bude učitel tak úspěšný, jako třeba Cristiano Ronaldo, a bude ho obdivovat půlka planety za jeho schopnosti a bude učit statisíce lidí po světě, tak bude mít jako taky každý měsíc raketu na účtě. To je vlastně jako stejný. Musí se probojovat v té konkurenci a být vlastně tou celebritou v tom svém daném zaměstnání. Je to jenom názor. Další. Ahoj Jirko, profesionální život fotbalisty je krátký a to ještě pokud je fit i zdravotně. Po zbytek života by měl žít z úspor a to si myslím všichni na počátku anebo vrcholu ještě tak neumí a tak ať si ty korunky vlastně užijou v době, kdy si je vydělávají. A oni také všichni nemají stejně. Sponzory zajímají vlastně jenom celebrity a ty celebrity z nich děláme my. Tak jim to dopřejme. Většině to nevydrží na věky být v hledáčku zájmu. Zdraví Kamila. Děkuju. A ještě tady mám jednu zprávu. Zdravím do rádia. Zrovna včera mi manžel řekl, jak fotbalisti a hokejisti jsou dobrý ve sportu. Hodně, ale do politiky nemají co mluvit. A oni mluví. Tak a tady bych to asi jako ukončil, protože na tom se jako shodneme asi jako všichni, že politika je vlastně jako úplně jiný svět. Influenceři taky. A já vám děkuju za vaše názory. Je skvělý, že se nebojíte říct váš názor prostřednictvím Hit Radia takhle nahlas celému Česku. A od toho tady ve čtvrtek nepopulární názory vždycky ve 2 odpoledne jsou.
2: Slyš poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Letní kino Háječek znovu ožije hudbou. Týden v letňáku je zpět. Od 16. června zde vystoupí Lucie a Rybičky 48. Pátek čekej noc plnou světových drum and bass stars. Těší se Coven, Mandy Dexters a Aphrodite. Vstupenky najdeš na xticket.cz.
11: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen-trocnov.cz.
4: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
15: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
16: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
17: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
19: Senkor.
20: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
21: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

0: One Republic na Hitrádiu, jak nám to dnešní čtvrteční odpoledne hezky utíká. Takhle kdyby utíkalo i pondělí, to by bylo jako svět úplně nádherný. 14 hodin 630 minut. Tak doufám, že už se vám blíží i konec vaší dnešní pracovní doby úspěšně ke svému konci. Je teda pravda, že pokud dojíždíte autem, tak vás asi ještě možná čeká nějaká kolona, protože za prvý počasí, za druhý prostě vždycky těsně před těma letníma prázdninama, tak mám pocit, že se to všude prostě rozkope a pak až do zimy, tak je to rozkopaný všechno najednou, jako kdyby se to nemohlo dělat prostě postupně, ale ne, musí se to rozkopat v jednu chvíli úplně všude všechno. Tak takhle to je v každém městě po té naší krásné České republice. Tak pokud budete někde tršet v koloně, za prvý poslouchejte Hitrádio, protože od 15 hodin s vámi bude naše odpolední show. To znamená, že přijdete alespoň na jiné myšlenky. A za druhý, pokud máte pocit, že máte velkou spotřebu takhle, když někde stojíte v koloně, tak buďte v klidu, protože když budete poslouchat odpoledne na Hitrádio mezi 15. a 18. hodinou, tak si tento týden a další dva následující týdny můžete každý den vyhrát plnou nádrž gratis. Podrobnosti se dozvíte buď na našem webu hitradio.cz, anebo dneska odpoledne s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci. Už za chvíli s vámi budeme rozebírat, co nejdivnějšího vozíte v autě.
3: U mě jsou to třeba odpadky.
2: Vy si určitě poznačte číslo na náš WhatsApp 724 883 596.
3: To je číslo, díky kterému můžete i dneska odpoledne vyhrát plnou nádrž zadarmo.
4: Zlepši si náladu.
1: Hitradio Faktor.

0: Posloucháte Hit Radio, 14 hodin 45 minut. To znamená, že dnešní odpoledne s Jirkou Pelnářem je u konce. Od 15 hodin se na vás těší naše odpolední show. Co pro vás ještě do 15. hodiny chystám, aby vám to dneska v práci utíkalo ještě o něco rychleji, tak kromě toho, že bude třeba Shakira, tak abyste měli dneska fakt jako úplně super den a možná jste si trošku i s tím Hit Radiem zaspívali, tak co tohle?
1: Vracím se domů.
0: To by vás mohlo bavit, ne? Vohnout svaz českých bohémů bude už za chvíli tady na Hit Radiu. Tak se mějte krásně.

0: Žijete to v práci a zítra v pravé poledne, kdy nám opět začínají srdcovky, tak se na vás budu těšit. A mimochodem, pánové, pokud teda budete letos sledovat fotbalový mistrovství světa, probírali jsme tady dneska nová pravidla, která jsou, je jich tam hodně, včetně varů, včetně žlutých karet, včetně časových limitů, dokonce pokud hráč nebo respektive golman neudělá do 5 vteřin odkop od brány, tak soupeř má roh a tak dále. Těch pravidel je hodně, tak abyste v tom neměli zmatek, tak já je dneska odpoledne dám téměř všechny dohromady, dám je k sobě na Instagram, můžete se podívat jako Jirka Pelnář, jsem tam, a nebo poslouchejte Hit Radio pravidelně, protože pro vás chystáme také speciální fotbalový servis k letošnímu mistrovství světa, kam Česko postoupilo po 20 letech. Tak se smějte, zítra ve 12 se těším.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne ty! Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Koberce Tábor Měšice.
7: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
6: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
7: Dále kusové koberce i PVC.
6: Bytové doplňky, nábytek
7: a matrace pro váš zdravý spánek.
6: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
11: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
12: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
13: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
14: For camping. Venku je nám krásně.
15: Tady chci bydlet.
14: Venku?
15: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
14: A kde bude ložnice?
15: Na louce, pod hvězdami.
14: To je ale velká ložnice.
15: Největší na světě.
14: No jo. A co koupelna?
15: No, v potoce.
14: A sousedi?
15: Už se hlásí.
14: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
15: Jo, tady nám je krásně.
14: For camping. Venku je nám krásně.
16: Transport Klima. To je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima. Více než 30 let na trhu. Transport Klima. Autorizovaný servis Carrier. Transport Klima. Rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
17: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
18: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
18: A proč?
19: Mrknout se na auto.
18: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požadu.

srdce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu. Vlast

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně, jestli míříte k rakouským hranicím na Dolní Dvořiště. Silnice 1/3, kousek za Skoronicema, skončil náklaďák ve Škarpě a nehodu na místě vyšetřuje policie. Jak to tu vypadá a jestli se tvoří kolony, to nám můžete dát vědět. Budeme rádi. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šuma Band Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
6: Pracujte s těmi, kterým se daří.
7: Pracujte s těmi, kteří rostou.
6: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
7: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
6: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
7: Více na www.pracevgpn.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Faktor.
0: Kousek po 15. Hezké odpoledne. Jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Po nynějším ochlazení se nám o víkendu v Česku zase oteplí, a to i na 24 stupňů. Bude ale nadále zataženo s deštěm, výjimečně i s bouřkami. Tepleji bude hlavně na jihu Moravy. Po víkendu pak čekáme od úterka už více slunce a teploty i na 28. Ve Volarech se chystá petice za místní referendum kvůli obchvatu města. Opozice kritizuje plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar a obává se, že do města přivede více těžké dopravy. Vedení Volar to odmítá. Podle starostky kamiony nejezdí podle šířky silnice, ale volí nejkratší trasy. Podpisy pod petici se mají začít sbírat zítra na náměstí. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj nepotvrdila. Muž odletěl zpátky do Spojených států.
1: Fotbalový servis.
0: Fotbalový svět se dneska rozjíždí naplno. Mistrovství světa poprvé hostí tři země najednou. Mexiko, Spojené státy a Kanada. A poprvé na něm hraje 48 týmů. Úvodní zápas obstará domácí Mexiko proti Jihoafrické republice. Výkop je v 9 večer našeho času. Češi do šampionátu vstoupí v pátek hodně brzy ráno. Ve 4 hodiny je v Guadalajaře čeká Jižní Korea.
9: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
0: Kouknem na počasí během odpoledne, nic moc počítat máme s proměnlivou oblačností, místy dorazí i bouřky a zesílí nárazy větru, postupně se to má uklidnit až na večer a zítřek taky žádná hitparáda. Na jihu nás čeká převážně zataženo, během dne přehaňky, k večeru pak srážky intenzivnější a denní maxima jen do 15.
1: Hit Radio Faktor.
10: Krásné odpoledne, 3 minuty po 15. hodině, Jana a Pavel z Dnes jsme se bavili o tom, kolikrát už jsme dneska stihli zmoknout.
11: Tak schválně, Janí, kolikrát?
10: Já jsem zmokla asi 6krát a to jsem 6krát odložila chůzi někam, ale co? Je to hezký, je krásný.
11: Prší odpoledne. Krásně.
10: Prší krásně. Za chvíli se s vámi budeme bavit o tom, jakou zbytečnou věc máte v autě, teď ale další hity.

0: Sinnery a Alex Voren na Hitrádiu Faktor. Dobré odpoledne všem, 8 minut po 15. hodině. Máme pro vás další automoto téma, protože my celý měsíc řešíme hlavně dopravu, díky tomu, že každý den jednomu z vás dáváme plnou nádrž zadarmo. A naše dnešní otázka na vás je, jakou nejdivnější věc vozíte v autě, Pájo, mohl bys to otevřít?
1: Já jsem to otevřel, říkal jsem odpadky, ty jsi mi kontrolovala, že to není úplně tak jako moc divný, ale musím se k něčemu přiznat. Vlastně ano. I faktorákům já jsem trošku úchyl a třeba když stojím jako na červený, tak koukám lidem do auta, víš, jako vždycky kouknu vedle sebe. A tuhle jsem zahlíd paní a ta měla na zpětným zrcátku pověšený kvikináč s kytkou. Jo, ale nebyl to real kvikináč, bylo to plyšový. Říkal jsem se sakra, jako, tak to bych třeba označil za divnou věc, kterou vozíme v autě.
0: A chceš dát rozhřešení k tomu, že se díváš lidem do auta?
1: No, povídej.
0: Matyáš, který ve volném čase řídí autobus, se dívá lidem do auta z toho autobusu. Vidí
1: takže
0: toho mnohem víc.
1: To vidí ten bordel za sedačkou.
0: On se dívá, jaký poslouchají rádio, co mi jednou přiznal.
1: Nám dělá vlastně takovou statistiku. No tak. Jani, a co ty?
0: Hele, já asi nemám žádný divný věci, mám tam úplně standardní věci. Vozím teda na té plošince pod tím zadním oknem. Já používám ženský výraz, já nevím, jak se to jmenuje. Tam mám klobouk slaměný, víš? Jako, že
1: no prostě tam se hodí občas.
0: Ale mám tam takové věci, které jsou pro mě zbytečné. Rezerva, hever, šroubky, jsem dívka,
1: počkej, když píchneš, tak co děláš?
0: No tak si stoupnu k silnici a budu plakat, ne? Snad někdo zastaví. Faktoráci, co vy? Náš WhatsApp má číslo 724 883 596. Dejte vědět, rádi se podíváme i do vaší kávy.

0: Gym Class Heroes a Adam Levin na Hit Radio Faktor. Jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, na náš WhatsApp 724-883-596 píše Tobias. Ahoj faktoráci, posílám aktuální dopravní info z cesty z Trhových Svinů na Nové Hrady. V Žáře si dejte pozor na stavbu nového domu okolo silnice, jinak je cesta naprosto bez problémů, užívejte, mějte se. Tobiasi, díky všem za volant, přejeme šťastnou cestu a vaše info posílejte dál, my až do konce měsíce každé všední odpoledne jednoho ze vás odměníme plnou nádrží zdarma. Připomínám číslo 724-883-596.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora a generální partner Robert Bosch a Rode Schwarz-Wimperk.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: www.projektantbudoucnosti.cz.
3: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strakonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
0: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Že by ten hnědej... To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
10: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
11: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
13: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Sbor dobrovolných hasičů Záblatí slaví 150 let. Přijďte tuto sobotu od 14 hodin k hasičské zbrojnici. Čeká vás ukázka hasičské techniky, soutěže, občerstvení a pro děti skákací hrad a pěna. K tanci a poslechu hraje Šumabend Václava Smolíka. Těší se na vás obec Záblatí u Prachatic.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio, faktor Luis Capaldi, Survive, přežití. No, někdy jsou pro přežití důležité věci, které máte v autě a myslíte si, že jsou zbytečné, ale nevíte, kdy se budou hodit. My se vás dneska ptáme, jakou divnou věc vozíte v autě. Začni, Pájo, zprávama z našeho WhatsAppu.
1: Tak já začnu s Denkem, ten píše, ahoj faktoráci, já vozím v autě deku a někdy úplně zbytečná není. A pak je tam taky ten koketní smajlík, jak takhle mrká očičkem. Já si říkám, kdy jako využij deku, tak možná, když se ti rozbije termostat u klimy, když je ti zima, tak se přikryj.
0: Ne, nebo když stojíš na D1 v zácpě, můžeš si vedle udělat piknik, nebo nic dalšího bych v tom nehledala, jo?
1: Ozvalo se nám taky Martin, zdravíme. Já vozím v kufru skládací rybářskou židličku, nerybařím, ale jednou se může hodit.
0: Pánové, děkujeme, já bych vybrala Jitku. Mám v přihrádce u spolujezdce adventní svíčku. Od prosince nehoří, ale dělá atmosféru. Tak svíčky do auta patří, ne snad?
1: Ty myslíš havicí, ale že jo?
0: Ježiši Maria, nevím. Vím, že v autě jsou svíčky.
1: Ne, třeba když jedeš jako okolo hřbitova, tak pak se ti hodí. No.
0: A pro tebe, tvůj jmenovec, Pavel, v autě mám náhradní pantofle. Nevím proč, ale člověk je klidnější, když ví, že může kdykoliv se přezout do pantoflí. Tak já bych tohleto možná spojila s tím, že Pavle, seš moc pořádný. Já znám lidi, kteří mají v autě uklizeno, takže by se tam nejradši chodili přezouvat.
1: Jako třeba ten náš kolega Matyáš a si říkám, řídit v pantoflích, to nechceš.
0: Faktoráci, díky moc za vaše zprávy a pro vás, pro všechny, teď Lucie.

0: Facebooku a taky na Instagramu.
1: Majitelé se na nás obrátili, abychom jim pomohli s pátráním. To samozřejmě uděláme moc rádi, protože takový klokan, když ti uteče, je to domácí mazlíček asi, ne?
0: Pohybovat by se měl okolo SK Dynama a nemocnice, nebo možná taky k někomu zaběhl na zahrádku, tak když ho uvidíte, fakt vás nešálí zrak, je to opravdu klokan.
1: Možná by se mohl zaskákat na Dynamu, aby se tam něco dělo a pak se vrátit domů. Děkujeme za sdílení, všechny informace máte na našich sociálních sítích.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Faktor. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích jižních Čech? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 724 883 596. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Faktor. Tvůj parťák na silnicích jižních Čech.
3: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
2: Hit Radio.
4: Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
5: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
6: Kdo šetří, má za tři.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
10: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
11: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupráci.cz.
12: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. V sobotu 13. června přiváží do Postřižinské zahrady svůj zlatý vesmír Kapitán Demo. Hity, které znáte, hlášky, které zlidověly a večer, na který se nezapomíná. Kapitán Demo v Hluboké nad Vltavou a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry.

0: jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Pomalá možná jako vaše cesta z práce. Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio Factor. Jestli jedete z Budějic po silnici 1/20, tak to určitě sedí. V Češnovicích je nehoda, prosím vás, kolony ze všech stran. Jestli se tomu ještě můžete vyhnout, udělejte to. Přeju šťastnou cestu, podrobnosti za chvíli a radši zrychleme.

0: Santos na Hit Radio Faktor budou 4.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, nehoda kamionu za Kaplicí směrem na Dvořiště už byla odstraněna a místem projedeme. Dva osobáky se potkali před obcí Lety na Písecku ve směru od dálnice a pozor, taky ve směru z Budějce na Písek. Bouralo se v Češnovicích a štosuje se to ze všech stran.
2: Zdravím faktoráci, stojí to za Budějovicema, v Češnovicích se stala nehoda, jeďte opatrně, hezký den.
1: Díky za info, pevné nervy v kolonách, pokud možno snažte se tomu vyhnout a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
7: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
8: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Je 16 hodin, dobré odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. V posledním roce cestovalo podle průzkumu pro ministerstvo zdravotnictví 17% Čechů mimo Evropu. 5% ze všech turistů mělo v zahraničí zdravotní potíže. Do informačního systému Drost ministerstva zahraničí se pak registruje jen čtvrtina lidí cestujících mimo Evropu. Tankování je na jihu zase o něco levnější. Natural 95 zlevnil za týden v průměru o 80 haléřů na 40,20 za litr. Nafta šla dolů jen nepatrně, tak stojí průměrně 38 korun a 23 haléřů. Nejlevněji se v kraji tankuje na Českobudějovicku. Naopak benzín je nejdražší na Českokrumlovsku a nafta na Písecku. Jižní Čechy jsou pořád největším dřevařským regionem v zemi. Loni se u nás vytěžilo 2,6 milionů metrů krychlových dřeva bez kůry, nejvíce v Česku, i když o něco méně než rok předtím. Převládaly hlavně jehličnany, především smrk a borovice. Dobrou zprávou je, že v kraji přibývá lesů, které se obnovují přirozenou cestou. A Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku tenisové legendy Siríny Williamsové, a to čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, která se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times.
12: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. proplachautomatickepřevodovky.cz.
1: Na jihu Čech pokračuje deštivý týden, proměnlivá oblačnost nám dneska dává zabrat, chvílemi oblačnou a pak přehánky, místy i bouřky, zítra hromy a blesky nehrozí, sprše se ale nevyhneme. Předpověď slibuje povětšinou zataženo s občasným deštěm a denními maximy jen do 15 stupňů.
10: Hit Radio Faktor.
0: Hezké odpoledne všem, 4 minuty po čtvrté a další hity před námi budou Welshly Arms a Miley Cyrus.

0: Sanctuary a Welshly Arms na Hit Radio Faktor. Za 4 minuty bude 4:15. Všem přejeme klidné čtvrteční odpoledne. Vrátíme se ale do toho zítřejšího. V Budějické Slávii se představoval koncept nového územního plánu města a to je velká věc, protože ta vlastně rozhoduje o tom, co se tady bude stavět třeba v dalším čtvrtstoletí, protože ten původní, podle kterého se ještě všechno teď řídí, ten je z června roku 2000.
1: Já hledám každý tvoje slovo, Jani, nevrátíme se do zítřejšího odpoledne, ale do včerejšího.
0: Jo, tak no, nemůžeme se vrátit do zítřejšího odpoledne, protože to ještě nebylo.
1: Ty jsi byla na představení té koncepce, to bylo tady v KD Slavii. Tam jsou i nějaký panely venku, když půjdu okolo, tak si to můžu nastudovat nebo...
0: Ano, můžete se na to podívat, nebo se podívejte na web, všude je to... O tom konceptu, to je důležitý slovo, že to je koncept. Není to ještě něco, podle kterého se, nebo podle čeho se tady začne jako stavět všechno.
1: A pokud jsem teda Budějčák, tak se můžu obrátit i na radnici s nějakými náměty nebo vylepšeními.
0: Teď se připomínkuje, teď můžete podávat svoje podněty, nebo můžete přijít za 14 dní na veřejné projednávání. Mm-hmm. To bude taky ve Slavii 25.6. Tam se očekává, že to bude velký a že tam přijdou lidi křičet, ale prosím vás, jo, za mě. Je zbytečný křičet, přijďte diskutovat, ne? Pojďme se tam o tom pobavit, co tady ve městě chceme mít.
1: A právě hezky v klidu, my jsme se dneska bavili u Barbara o tom, proč naše město vlastně se rozrůstá do šířky a ne do výšky. Proč tu nemáme mrakodrap?
0: Mohu ti na to odpovědět po včerejšku, jsem poučená, protože tady máme dominantu města. Mm-hmm. To je
1: hádej. Náměstský.
0: Ne, výšková dominanta města.
1: Clarion.
0: Ne, historická. Je jako černá.
1: Aha, černou věž.
0: Černá věž, takže co se týče centra a toho blízkého okolí, tak tam musí být zachována právě, že černá věž je nejvyšší.
1: Aha.
0: Což je krásný, ne? Když přijíždíš do Budějic, nechceš vidět mrakodrap, chceš vidět černou věž, ne?
1: Takže ani na okrajových částech mrakodrapy nebudou.
0: Tam by mohly asi být, ale nesmí kazit výhled. Nevím, podívejte se klidně na stránky územního plánu, počtěte si a doražte diskutovat o tom, co v našem městě po další desetiletí bude. Zdejte,

0: Eva Farná a Miraj na Hit Rádiu Faktor. Jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na náš nový WhatsApp s číslem 724883596 píše Lucka. Ahoj, nevím, jestli se to do soutěže počítá, ale chci vám říct, že jsem projela trasu Budějce-Sviny, vezla jsem malýho na kroužek a všechno v naprostým pořádku, bez kolon, hlídek a nehod, tak doufám, že vyhraju. Lucko, děkujeme, tvoji zprávu dáme do slosování a já si tak říkám, proč by ne. Dobrých zpráv není nikdy dost, tak klidně pište a posílejte hlasovky i dál. My už za hodinu a kousek jednoho ze vás odměníme plnou nádrží zadarmo. Tak šťastnou cestu.
2: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
3: Trenirkarna.cz. Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
9: CZ.
13: Hledáš jistou práci v Jindřichově Hradci? Malcom.cz hledá administrativního pracovníka skladu. Čeká tě práce s technickou dokumentací, katalogy náhradních dílů i komunikace se zákazníky. Nabízíme skvělé zázemí a nadstandardní ohodnocení. Více na malcom.cz.eu/kariéra.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
17: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
18: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
19: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
7: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
6: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomorský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. V úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci.
10: A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Petula, Mark Anthony, Rain Over Me, no toho deště máme docela dost dneska, co říkáte? Kam
1: vyrazit? Kdybyste se právě před deštěm chtěli schovat v písku, můžete vyrazit za jihočeským zlatem. Práchyňské muzeum má až do 7. září výstavu Terra Aurea s unikátními zlatými nugety z Vodňanska. Ta na největší váží 105 gramů a podle muzea jde o největší dochovaný zlatý nuget nalezený v Česku. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin a dospělí dají za vstup pouhých 60 korun.
0: Já bych tady měla tip už na tuto sobotu, kdy od 2 do 5 hodin na hřišti v Malovicích myslivecký spolek Hubert připravil odpoledne plné her, poznávání přírody a mysliveckých tradic. Děti čeká naučná stezka, vyzkouší si vábení zvěře, poznávání stromů, střelbu na terč nebo se dozvědí více o záchraně srnčat pomocí dronů. A navíc za splněné úkoly získají osvědčení malého myslivce a odměnu. Připraven bude klasicky i skákací hrad, malování na obličej, občerstvení a pro děti nemůže chybět pěnová show.
1: Já na závěr zůstanu u soboty, koukám teď tady na mě na Facebooku, vyskočil dřevorubecký dětský den v mém rodném Benešově nad Černou. Celé to začne v 10 dopoledne u elektrárny a na děti tu bude čekat lesnická stezka, dřevorubecké soutěže, malování na obličej a dokonce se tady bude rožnit čuník. Vstupné je dobrovolné a výtěžek z akce poputuje na pomoc Vilíkovi.
2: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: In My Head a Rehab na Hitrádiu Faktor. Za 5 minut bude 3:15. Hezké odpoledne všem. Zdravíme hlavně fanoušky fotbalu, protože dneska začíná mistrovství světa. Já jsem docela sportovní typ, ale zrovna ten fotbal mě úplně minul. Chodila jsem teda s jedním fotbalistou chvíli, jo? Ale to je asi tak všechno.
1: Tak teď by mě zajímalo, na čem ten vstup postavíme, protože já o fotbalovým kulový a mě baví hokej. Je to svižnější, je to rychlejší.
0: Prosím, ale ten sem netahej, protože naši posluchači, že jo, kluci, vy na to určitě čekáte.

0: postele ve 3 ráno nedostalo, sorry.
1: My jsme se dívali i na nominaci, Pájo, ty to máš nastudovaný.
0: Jsou tam známá jména jako Patrik Šik, Tomáš Souček, Adam Hložek, Ladislav Krejčí, Vladimír Coufal, Matěj Kovář, Jindřich Staněk a celkem 26 hráčů, což je asi hodně.
1: Někdo z Dynama.
0: Vážně.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
4: V Ternu nyní v akci. Tuzemák Jindřich Ohradecký. Půl litru s aplikací Ternotrefa za 99,90. Magnézia přírodní 1,5 litru za 13,90. Ryze české Terno.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz. Senkor.
3: Na pohádkovém koberci?
7: Přímo do pohádky koberců.
3: Rodinná firma koberce Strna Klišov?
7: To jsou kusové koberce z celého světa.
3: Metrážové koberce a běhouny?
7: Kvalitní PVC v rolích?
3: Či vinylové a plovoucí podlahy?
7: Odborné poradenství?
3: Profesionální podlahářství?
7: A víc jak čtvrtstoletí zkušeností.
3: Více na koberce@strnad.cz.
7: Pro každého dobrá rada?
3: Podlahu vždy od Strnada.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
10: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
11: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
12: Mine chlepek.
13: Otužuj se.
14: Berhořčík.
15: Zkus půst.
16: Víc bílkovin.
17: Méně cukru.
18: A adaptogeny.
19: Stop! Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
15: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
14: Hit Radio.
7: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Faktor.
16: Píská se

0: poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
1: Matracezahubičku.cz.
2: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Bacha, Norma Jean Martin na Hit Radio Faktor. Bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dobrá zpráva dorazila z Češnovic, kde se došetřovala nehoda z odpoledne a kolony se tvořily ze všech stran. Hlásíte, že teď už místem projedeme bez omezení. Pozor, ale mezi obcemi Smědeč a Ktiš tady se potkali dva osobáky a bouralo se i před Rožemberkem nad Vltavou ve směru od křižovatky u Veverek. Hlavně opatrně, dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Odhalte svět iSynu, kde vytváříme budoucnost automobilového průmyslu a buďte u toho s námi přímo v Písku. Máme volná místa na technických pozicích, ve výrobě i pro čerstvé absolventy. A děláme všechno proto, abyste u nás mohli být hrdí na svou práci. Třeba díky benefitům, jako je smlouva na dobu neurčitou, každoroční navyšování mest, 5 týdnů dovolené či příspěvky na stravování i dojíždění. Jsme iSyn a naše volné pozice najdete na webu hrdinasvoupraci.cz.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Máme 17 hodin, hezké odpoledne, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Kvůli přechodu na integrovaný dopravní systém změní většina jihočeských měst čísla linek v MHD. Každé číslo se totiž v systému může objevit jen jednou. Změna se týká 11 měst, kde hromadnou dopravu využívají. Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od 1. července. Na máji v Budějovicích se chystá první změna kvůli parkování. Město chce od podzimu omezit noční stání nákladních aut nad 3,5 tuny a delších než 5 metrů. Zákaz má platit od 5 odpoledne do 7 ráno, zatím v části mezi ulicemi Antonína Barcala, Milady Horákové, Branišovské a u Lesa. Delší auta budou moct stát jen na dvou vybraných parkovištích. Památky, které nedostaly jen nový kabát, ale i další šanci. Jihočeský kraj ocenil nejlépe opravené kulturní památky roku. Ve stavební obnově zvítězila tvrz v Draslavicích na Prachaticku, jejíž obnova trvala desítky let. Mezi restaurátorskými pracemi uspěl oltář v kapli povýšení svatého kříže v Rovné na Strakonicku. Kraj mezi 6 oceněných rozdělí 350 tisíc korun. A utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa. To spolu pořádají ještě Spojené státy a Kanada. Zítra ve 4 hodiny ráno našeho času vstoupí do šampionátu i Češi. Na úvod se utkají s Koreou.
7: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
1: Končím výhledem na zítra, ačkoliv v noci čekáme polojasno, tak nad ránem se opět zatáhne a dorazí přehánky. Ty nás potrápí střídavě po celý den, na večer mají ještě zesílit a naměříme jen mezi 12 až 15 stupni, na horách jen kolem 13.
6: Hit Radio Faktor.
0: A po zprávách teď něco pro všechny generace, pro vaše děti Golden za chvíli a tátové, tady jsou Kabáti a Pohoda. Hit.

0: Huntrix, AJ, Audrey, Nuna a Harry. A my na Hit Radio Faktor Golden. To je novinka, my se teď ale vypravíme do historie. Jestli máte doma někoho, kdo miluje rytíře, koně, meče a Jana Žižku, tak v sobotu směr Trocnov.
1: Archeoskansen u Borována totiž ožije husitskou dobou. Dorazí sem více než 400 kostýmovaných účinkujících. Budou tu k ukázce řemesla, dobová kuchyně, tržiště, lukostřelba, taky sokolníci nebo třeba rytířský turnaj.
0: No ale tam vždycky bývá nějaká bitva, že jo? Bude i letos?
1: Bude se bojovat v 16 hodin, přijde na řadu hlavní bitva, ve které se utká přes 220 bojovníků ve zbroji. Mimo to třeba i 6 koní, 2 dobové vozy a dokonce i dělo.
0: 220 bojovníků a 6 koní, takže ostatní půjdou za vozem prostě.
1: Nejspíš. Akce Válka a vojenství v době Jana Žižky se tu koná mezi 10. a 18. hodinou. Připomínám Trocnov u Borovan a to nejlepší nakonec, vstup je zadarmo.

0: fair.
1: Imaginába a Alvaro Soler. Ladíte Hit Radio Faktor. Jdeme na silnice.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech na WhatsApp s číslem 724883596 píše Míra: ahoj, jedu z Budějc na Kaplici po D3 a v opačném směru zrovna někoho naháněli s majákama, tak bacha na to. Všichni přece víme, že jedním úlovkem to nekončí. Hlídejte si rychlost a bezpečný návrat domů. Čus. Honzo, šťastnou cestu i tobě a faktoráci, vy když se zapojíte do naší dopravní hlídky a napíšete nám na WhatsApp, tak my až do konce měsíce každé všední odpoledne jednoho ze vás odměníme plnou nádrží zadarmo. Výherce losujeme už za pár minut, tak si hlídejte telefony.
3: Všem řidičům přejeme bezpečnou jízdu a šťastný návrat domů. Mach Motors, autorizovaný prodejce vozů Omoda a Jayco.
4: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Koberce Tábor Měšice.
9: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
8: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
9: Dále kusové koberce i PVC.
8: Bytové doplňky, nábytek
9: a matrace pro váš zdravý spánek.
8: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Navštivte rodiště Jana Žižky z Trocnova a zažijte středověk na vlastní kůži. Archeoskanzen Trocnov nabízí interaktivní zážitek pro děti i dospělé. Prozkoumejte Zemanský dvorec, osadu, památník i naučnou stezku. Navíc jsme pro vás otevřeli i nové návštěvnické centrum. Všechny akce a info na novém webu archeoskanzen.trocnov.cz.
14: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
18: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
19: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
0: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 100
6: 44,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
20: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
21: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor Pink a Blow Me přeju všem hezký čtvrtek a pozor, jdeme zase odměňovat. Pro jednoho z vás mám plnou nádrž zdarma. Každý den jeden z vás, který se nějakou měrou podílí na dopravním servisu Hit Radio Faktor, může tuhle cenu vyhrát. Dneska jsem si vybrala zprávu od Honzy, pojďme mu zavolat.
1: Dobrý den.
0: Jana Křížová, Hit Radio Faktor. Dovolala jsem se Honzovi?
1: Ano, dobrý den.
0: Ahoj Honzo, můžeme si tykat?
1: Jo, můžeme, určitě.
0: Já jsem si tě vybrala, protože ty si nás dneska informoval o policejní hlídce, poslal si nám zprávu na náš WhatsApp a díky tomu vyhráváš plnou nádrž zdarma, dobrý, ne?
1: No tak to je krása.
0: Prosím tě, když jsme u těch policejních hlídek, už si dostal někdy pokutu?
1: Pokutu? No, dostal, no.
0: A za co, jestli se můžu zeptat?
1: Dostal jsem akorát za parkování, zatím jsem žádnej jako velký přestupek neudělal.
0: Jo, tak parkování, kdo nedostal pokutu za parkování, jako by nebyl. Tak přeju ti, aby jsi se obešel bez dalších pokut a ať se ti dobře jezdí i s Hit Radiem Faktor.
1: Dobře, díky, ahoj.
0: Měj se hezky, ahoj. Další výherce za námi, tím dalším už zítra v tomto čase můžete být vy. Stačí, když se podílíte na dopravním servisu, který pro vás vysíláme. 724 883 596, to je číslo na WhatsApp, kam můžete v průběhu celého dne posílat hlasovky nebo klidně textové zprávy nebo prostě WhatsAppové zprávy, nevím, jak přesně se jim říká, ale nebojte, dorazí tam, kam mají.

play the double jeu. Jerusalem.

0: Petra Hryju, Faktor, nastal čas, kdy se s vámi loučíme. Pojďme se podívat na zítřek. Je pátek, ale to není všechno.
1: Je taky den Supermana a mě napadlo, pánové, jestli si v práci chcete hodit očko, tak svým kolegyním můžete přinést červenou růži, protože zítra je i den červené růže. Takže nejen, že potěšíte, ale ještě budete za superhrdinu.
0: Týká se to jenom práce nebo ji můžou přinést i domů?
1: Můžou ji přinést i domů, samozřejmě.
0: Děkuji za doplnění. To by mi totiž potvrdilo další den, protože zítra je Národní den lásky. Milujte se, množte se, mějte se rádi.
1: Ostatně tak jako kdykoliv jindy. No a zítra je taky můj poslední vysílací den tady s vámi. Já se stavím dopoledne k Matyášovi a pak o mě 2 týdny neuslyšíte. Máš radost, Janí?
0: Ne, nemám radost. Budu tady úplně opuštěná. Prosím tě, jenom vysvětli, kde budeš, aby neměli třeba posluchači strach, že se chystáš na operaci nebo něco takového.
1: Ne, mizím na dovolenou a v červenci jsem zpátky.
0: Pane bože, to jsou moresy tady to. Faktoráci, mějte se krásně. Já tady samozřejmě budu a zítra ve 3 se na vás budu těšit.

0: Kabelky na www.levnězčiny.cz.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Nic už neskoumej. Jsem ti říkala, že to nefunguje. Neřeš to, neopravuj. Zavolej Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet. A hlavně po nikom jiným nepátrej. www.delnet.cz.
3: Hele Jirko, kam se teď všichni tak ženou?
4: Do Englu v Kaplici.
3: Do Kaplice.
4: Jasně, po nové dálnici je to jen 20 minut z Budějc. A Engl ti ještě přispěje na cestu. Počkej, kam jedeš?
3: No přece do Englu, než mi tu práci někdo vyfoukne.
5: Vaše nová práce je blíž, než si myslíte. Volné pracovní pozice na www.pracevengelu.cz. Engel, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
7: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách pro spánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu...

0: nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
2: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folklóru k blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio Faktor.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči opatrně a nohu z plynu nejenom na Prachaticku. Jednu policejní dodávku jste hlásili v obci Záblatí, číhají prý u obchodu. Všem za volant přejeme šťastnou cestu, ať v pořádku dorazíte do cíle. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.pracevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Poslanecké jednání o možném střetu zájmu premiéra a dotacích skupině Agrofert skončilo bez výsledku. Sněmovna odpoledne neschválila díky koaliční většině návrh programu mimořádné schůze, kterou vyvolala opozice. Andrej Babiš se debaty neúčastnil, omluvil se z pracovních důvodů. Cestujte s dětmi bezpečně. Kampaň, která se věnuje správnému používání dětských autosedaček. Co bylo motivací spustit i právě teď, řekne za autora tým silniční bezpečnosti Markéta Novotná.
8: Dělali jsme si vlastně aktuálně před touto kampaní také šetření a tam dokonce až 20% rodičů uvedlo, že občas ty děti vlastně převáží úplně bez dětských autosedaček nebo nepřipoutané. Takže to je vlastně ta naše motivace, proč teď aktuálně spouštíme tuto kampaň.
7: Kampaň také upozorňuje, že autosedačky mají svoji životnost, na kterou má vliv i střídání teplot v autě v průběhu roku. Zároveň je rizikem nákup dětské sedačky z druhé ruky. O víkendu se otevřou běžně nepřístupná místa. Čeká nás víkend otevřených zahrad, do kterého se zapojí stovky míst napříč celým Českem. Probíhat budou komentované prohlídky a doprovodný program i pro nejmenší návštěvníky. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA o jedno místo polepšili a do mistrovství světa vstoupí ze 40. pozice. Do čela se vrátila Argentina, která bude na šampionátu v Americe obhajovat zlato. Prvním soupeřem českého nároďáku bude zítra ve 4 ráno Jižní Korea.
9: Pohodový den ze každého počasí vám přeje Auto Šíma ve Vodňanech. Odborník na proplach automatické převodovky. Proplach automatické převodovky CZ.
7: Večer a pak v noci polojasno, dokonce až skoro jasno, k ránu v západní polovině Čech opět přibývání mraků se slabým deštěm. Ráno bude ale chladné, 8 až 4 stupně, to jsou minima, a pátek přes den oblačný. Na Moravě ve Slezsku zpočátku místy polojasno, ale později opět zataženo s přeháňkami na celém území. Nejvyšší teploty nikterak vysoké, 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tepleji.
10: Odbyla 18. hodina, na Hit Radio budeme pokračovat hudebním speciálem Hit Radio Classic. Ten startujeme právě teď. Michal Pospíchal s vámi. Hezký čtvrtek.

Hodně na pohodu jsme otevřeli dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 11.6. vám 10 minut po 18. přejeme pohodový čtvrtek. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a hitů milénia. Liquido, taky Erasure za námi, před námi třeba Vanty a Kulty, The Magic Key se jmenuje písnička, která je připravená hned jako další v pořadí. Taky Entrance, D.I.S.E.O. i s tím můžete počítat. I tuhle hymnu, která nesmí na žádné pořádné retro party chybět, jsme pro vás pro ten dnešní den nachystali. Tak až do 21 hodin budeme vzpomínat, budeme plní nostalgie a hlavně si vychutnávat hity, na které se trošičku zapomnělo, ale od toho jsme tady my, abychom je oprášili v hudebním archivu a připomněli.

0: Tohle je ta správná hymna DISCO, jinými slovy disco a partička Entrance. Slibovali jsme tuhle věc v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, který posloucháte právě teď. Ve čtvrtek, kdy vám přejeme pohodový den. Mimochodem, pokud jste si třeba říkali, že už jste zatraceně dlouho nebyli v kině a chtělo by to někam vyrazit, tak si ještě chvilku počkejte, ale nemoc dlouho, protože už 18. června má premiéru česká novinka s názvem Tahle party je dead. Pokud máte rádi horor, ale zároveň se dobře bavíte, je tenhle film právě pro vás. Tahle party je dead totiž přináší kombinaci hororu, komedie, generační výpovědi a odhalí nám, co se asi také stane, když se parta teenagerů ocitne na začátku zombie apokalypsy, přičemž zjistí, že problém nejsou nemrtví, ale jejich vlastní životy. Celé to v podstatě začíná na jedné halloweenské party, kde to tak trochu žije, i když se tak trochu umřelo. Nicméně nalákat vás může i trailer, který je právě venku. Tak si film Tahle party je dead nenechte od 18. června ujít, protože jak to vypadá, bude to stát za to. Za to budou stát taky další naše hity v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic Frankie Goes to Hollywood nebo zpěvačka Enya, tu vám pošleme už za chvíli. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku.
6: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
7: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
6: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
7: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
16: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
17: Čtyřkolky Bavorov.
16: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
17: Čtyřkolky Bavorov.
16: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
18: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
9: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
12: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
9: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
12: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
18: Prior je tady totiž pro vás.
19: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
20: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
19: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
20: Co si vezmu na sebe?
19: Zalando.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Králové 80. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Tak to je věc, kterou jsme si nemohli při čtvrtečním večeru odpustit. Hit Radio Klasik je v plném proudu. A pokračovat bude taky touhle romantiárnou. To je lamač dívčích srdcí Enrique Iglesias. Rhythm Divine pro vás máme nachystané. Do dalších minut počítejte taky s Alanis Morissette nebo skupením Bad Boys Blue. To všechno vám stihneme do 19. zahrát.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cz.
6: Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
7: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
6: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
7: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací na jdete na Go Out.
8: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlenou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
12: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
13: Čtyřkolky Bavorov.
12: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
13: Čtyřkolky Bavorov.
12: Bohaté příslušenství včetně vozíku.

0: les i zahradu. Čtyřkolky@bavorov.cz.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká. Právě teď v Popeyes.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Rode Schwarz slaví 25 let. Přijďte to oslavit společně s námi v sobotu 20. června do areálu Rode Schwarz ve Vimperku.
3: Technologie, hudba a zábava se na jeden den spojí v jedinečný program pro malé i velké.
2: Přes den vás čeká den otevřených dveří a nabitý doprovodný program pro děti i rodiny zdarma. Večer oslavy vyvrcholí Open Air festivalem, na kterém vystoupí Činasky, No Name, Selza a Lenny.
3: Vstupenky, rezervace prohlídek a více informací najdete na Go Out.
4: Víš, co je na práci nejdůležitější?
5: Když ti dobře a pravidelně platí.
4: Když máš jistotu stálého místa.
5: Když nemusíš daleko dojíždět.
4: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
6: Přijmeme šikovné leštiče. Více na www.pracevgpn.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pokračovat budou Guns N' Roses. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju.

Touch Me. To zpívala Samantha Fox. Čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic je v plném proudu. Vstoupili jsme do jeho druhé hodiny, ve které pro vás budeme mít taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Není to jenom zahraniční muzika, je to taky ta česká a slovenská. Třeba Richard Miller spojuje oboje. Slovenský zpěvák, který řadu písní naspíval v češtině a v singlovce Baroko se navíc ještě obklopil řadou hostů. Tušíte správně, hrát vám ji na Hit Radio budeme právě teď.

0: Tohle byl projekt Dream s hitem Things Can Only Get Better. Věřím, že jenom lepší bude taky ten aktuální týden. Konec konců máme čtvrtek. A před námi pro mnohé vysněný pátek a nadcházející víkend. Zbytkem čtvrtečního dne vás ale budeme provázet ve velkém stylu v aktuálním čase ve stylu Oldies Pecek. 80, 90 hity milenia. To všechno pro vás máme. Důkazem budiš už za chvíli třeba Bryan Adams nebo Lisa Steinfeld. Ladíte Hit Radio. Hit Radio.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Pozor si dávejte v ulici Zámek v Protivíně.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Faktor a jižní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Faktor.
3: Toužíš si užít terasu za každého počasí? Bioklimatické pergoly od rodinné firmy Hrt Design. Moderní zpracování, chytré stínění a rychlá realizace. A nejen to. Zimní zahrady, zastřešení bazénů i parkovací stání na míru. Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na pergolychrt.cz. Hrt Design SRO. Komfort bez kompromisů.
4: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
5: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichů v Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům.
7: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600. fcc@group.jobs.cz.
8: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
9: Čtyřkolky Bavorov.
8: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
9: Čtyřkolky Bavorov.
8: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky@bavorov.cz.
10: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
12: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
11: U nás si vybere úplně každý.
12: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
11: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
12: Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
18: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
6: ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Hit Radio Faktor. Looking for my baby.

Nejen Coco Jumbo, ale třeba taky písničku Up and Way má na triku Mr. President. Už jich máte Hitradio a hudební speciál Hitradio Classic. Dál pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z minulosti. Život jako na horské dráze máme občas všichni. Ronan Keating o tom dokonce napsal písničku Life is a Roller Coaster. Tahle písnička vyšla v červenci 2000 jako druhý singl z jeho debutové desky. Nejprve dobila jeho rodné Irsko, pak zbytek Velké Británie a nakonec i celý svět. Éter Hitradia bude dobývat právě teď.

0: Za naše práva se právě teď rvali Beastie Boys. Tohle byla hitovka Fight for Your Right. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který si vyhrazuje právo hrát to nejlepší z minulosti. Do konce hodiny pro vás budeme mít ještě nabídku dalších skvělých hitů. Těšit se můžete na Eltona Johna nebo Lucku Bílou. Čtvrteční večer pokračuje ve velkém stylu. Hit Radio.
1: Minej chlepek.
2: Otužuj se.
3: Ber hořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
3: Méně cukru.
4: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Kutilové, nastražte uši! Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Hledáte jistou práci v Českých Budějovicích? FCC přijme řidiče skupiny C na svoz komunálního odpadu. Čeká vás pravidelná celoroční práce a zodpovědnost za vozidlo i dvoučlennou posádku. Stabilní zaměstnání, férové podmínky a slušný příjem. Volejte na číslo 702 279 600. 702 279 600.
10: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
11: To máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 20. června v Zámeckém parku v Třeboni. Těšíme se na vás.
17: Popeyes přichází s novinkou.

0: Lajment chalapeño, šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé chalapeños, vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená chalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lajment chalapeño už čeká právě teď v Popeyes.
1: Že by ten hnědej...
2: To neděláš dobře s těmi dráty, Vladimíre. Málem tě to zabilo, vidíš to světlo na konci tunelu? To nám zapojil Delnet. Pamatuj, když elektrikáři, tak Delnet. Když inteligentní elektroinstalace, tak jedině Delnet.
3: Jak to říkal? Jo, když elektrikáři, tak Delnet.
4: Transport Klima, to je servis, oprava a montáž transportního chlazení. Transport Klima, více než 30 let na trhu. Transport Klima, autorizovaný servis Carrier. Transport Klima, rychlé a odborné řešení na Nemanický v Českých Budějovicích nebo přímo u vás. Transportklima.cz, servis, který vás nechá v klidu.
5: Město Velešín vás zve na slavnosti města Festival Pomalší. 13. června je na náměstí připraven workshop Pohádka nejen pro děti, stánky s občerstvením a hudba, oddechovky a folkloru, blues a rocku. Těšíme se na vás s krásným počasím a náladou. Hlavním sponzorem akce je Jihostroj.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.

0: Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
9: Pokračuje Hit Radio Klasik, hudební speciál plný hitů minulosti. Další hodinu startuje Lady Gaga. S vámi Michal Pospíchal, přeju dobrý večer.

0: Tenhle hlas se moc snadno zaměnit nedá, patřil Janet Jackson. Janet Jackson je nejmladší sestrou Michaela Jacksona. Nezávisle na tom si vybudovala velmi slavnou a úspěšnou kariéru. Na triku má dnes přes 100 milionů prodaných nahrávek po celém světě. My jsme si od ní připomínali globální hity Together Again. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nám připomíná hity, na kterých jsme vyrůstali, u kterých jsme prožívali důležité okamžiky. Možná se některý váš životní příběh váže k písni Moonlight Shadow Michaela Oldfielda nebo třeba ke kapele Manic Street Preachers. Tyhle interprety si každopádně dáme za chvíli. Čtvrtek trávíte s Hit Radiem. Hit Radio.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Takže rodičové, na čtvrtek 18. června máme jasný plán. Hned po práci jdeme na dobrodružství s technikou. V pavilonu T bude přes 300 exponátů. Spousty robotů, technických vychytávek, modelů i řemeslných úkolů. To vše zážitkově na vlastní kůži. I letos bude Magic Show s Radkem Bakalářem. Zkrátka super hustý dobrodružo. 18. června zdarma na výstavišti v Budějovicích. Zve Jihočeská hospodářská komora s partnery.
3: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
4: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
5: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo v Protivíně pro velký výběr trvalek, trav, solitérních stromů a venkovní keramiky. Nebo ve Strakonicích? Tady se můžete rozmazlit spoustou rozkvetlých květin, úžasnými bytovými vůněmi, ale hlavně vynikající zmrzlinou. Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
7: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
10: CZ.
13: Vinebox CB vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.
14: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
15: Čtyřkolky Bavorov.
14: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
15: Čtyřkolky Bavorov.
14: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
16: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
17: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
18: Rekonstrukce bez plánu je riziko.
8: Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz
12: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Tohle je fantastická hudební vzpomínka, hitovka I'm Gonna Be Me, známá taky jako 500 Miles. Na Hit Radio hráli Proclaimers. Čas se nachýlil, dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic už se pomaličku blíží do finále, tak pojďme rychle dál, ať si do konce hoďky stihneme zahrát co nejvíce hitů. Pokračuje mix toho nejlepšího od 80. 90. až po milénium. Nachystaný je pro vás třeba Freddie Mercury nebo Shakira.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné

0: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
2: Tak honem, ať vám neuletí!
0: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
3: firma na zážitky
0: CZ.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Vinebox.cz vás zve na první ročník Galerie smyslů do Kozlovny u Zelené ratolesti v Českých Budějovicích. Výjimečný večer, kde se propojí prémiové šampaňské, současné umění a jedinečná atmosféra. Čeká vás degustace Champagne Pomry, Vranken a Demoiselle, Fingerfood, Středomořský grill i ABBA World Revival. Galerie smyslů. Úterý 16. června od 18 hodin. Informace a vstupenky na vinebox.cb.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Mine chlepek.
1: Otužuj se.
2: Berhořčík.
3: Zkus pust.
1: Víc bílkovin.
2: Méně cukru.
3: A adaptogeny.
4: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
5: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Hit Rádio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Můj čas je pouhé prozatím a nedá se zastavit. Je to vrchol dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Více nám do něj nevejde, ale zoufat nemusíte, protože další 3 hodiny toho nejlepšího z minulosti pro vás budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Užívejte čtvrteční večer s dalšími hity. Pink, Poetika, Bruno Mars, prostě pro vás toho budeme mít zase spoustu.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Hit Radio Faktor.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Kutilové, nastražte uši! Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Víš, co je na Prioru nejlepší? Že toto pondělí mají 20% slevy.
2: Přesně. Je skvělé, že v pondělí mají 20% slevu úplně na vše. Stačí, že máme jejich slevovou kartu Prior a hned máme toto pondělí všechno o 20% levnější.
1: Mně vyhovuje, že v Prioru seženeme vše na jednom místě a netáháš mě po celém městě.
2: Tak si pojďme užít nákupy s 20% slevou.
3: Prior je tady totiž pro vás.
4: Mine chlepek.
5: Otužuj se.
6: Ber hořčík.
7: Zkus půst.
5: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLab ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLab. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: A možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Mine chlepek.
9: Otužuj se.
10: Ber hořčík.
11: Zkus půst.
9: Víc bílkovin.
12: Méně cukru.
13: A adaptogeny.
14: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
15: Fotbalové finále přichází do Votic. V sobotu 20. června se od 17 hodin střetnou krajské výběry Jihočeského a Středočeského krajského fotbalového svazu v rozhodujícím utkání Národního poháru krajských výběrů mužů v kvalifikaci UEFA Regions Cup. Vítěz poháru bude reprezentovat Českou republiku v evropské soutěži pro amatérské fotbalisty. Nenechte si ujít živý fotbal plný bojovnosti a krajské hrdosti. Sobota 20. června, výkop v 17 hodin, Votice.
16: Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
3: Kutilové, nastražte uši. Speciální nabídka v Unihobby Jindřichův Hradec. Vybrané produkty za exkluzivní ceny. Více se dozvíš na unihobby.cz.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bila byl, CZ.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkuvhradek.eu.
2: Minech lepek.
3: Otužuj se.
4: Berhořčík.
5: Zkus pust.
3: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Pod nocí

spad a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

Hit Radio Faktor. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Hit Radio Faktor.
5: Zlepši si náladu.

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, bila, CZ.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledn. www.vítkůvhrádek.eu.
2: Minech lepek.
3: Otužuj se.
4: Berhořčík.
5: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
4: Méně cukru.
5: A adaptogeny.
6: Stop. Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Faktor.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
1: Minech lepek.
2: Otužuj se.
3: Berhořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?